Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

Fajn FM, nejlepší old school, který znáš.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli – bezkýdek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně, no tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat!

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Vstávaj, Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury! Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště, kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Přijďte si zaběhat!
3: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně, no, tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
7: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
11: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
12: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
11: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
13: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
14: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
15: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Did you know
1: what?
0: That I could go to Japan and back.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: No, super.
2: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Přijďte si zaběhat.
9: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
10: První ročník běhu na 5 kilometrů.
9: Tolik?
10: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
9: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
10: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
9: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
10: Přijďte si zaběhat.
9: To jsme měli říct spolu.
10: A vlastně no, tak pojď.
8: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
11: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v České.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy.
9: Je, tam je dinosauří mláďácko.
10: Mimino Stegosaura.
11: On chodí.
12: On je živý.
9: Hoši, velké řeště s průlízkami.
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
14: A dívejte, tam je ten velký.
15: Ten má krk až do nebe.
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
16: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
17: Přijďte si zaběhat!
18: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
19: První ročník běhu na 5 kilometrů.
18: Tolik?
19: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
18: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
19: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
18: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
19: Přijďte si zaběhat.
18: To jsme měli říct spolu.
19: A vlastně, no, tak pojď.
17: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
8: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
7: No a jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
8: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
9: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
13: Tech Talk.
10: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
13: Tech Talk.
2: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: TechTok. TechTok. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
1: TechTok. Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně jo, tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: It's called From

0: Tech Talk.
1: Dobrý den všem, Fresh Radio a Tech Talk, 9. hodina, pohoda, klid, to je hlavní, ještě skoro celý den máme před námi, pondělí ještě není, že jo, takže klid. No a na podporu tu máme samozřejmě co jiného než techniku. Tak jo, jdeme na ní.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. All I do every night is think about you.

Trying to make things right.

0: Tech Talk.
1: Solární panely za poslední čtvrtstoletí zlevnily snad neuvěřitelně. Kolem roku 2000 se za 1 watt výkonu platilo několik dolarů. Dnes se u levných modulů třeba bavíme o několika centech, což je jako vtipné. No a je to celkem hezká zpráva, frešáci, že jo? Díky tomu samozřejmě se fotovoltaika dostává na střechy domů, firem, továren po celém světě. No a možná se proto i řadíte mezi ty maniaky, kteří zkoušejí a hlavně zkoumají každý watt v aplikaci a potom si říkáte, jo jo, ušetřil jsem a možná hlavně slyšíte, jo, možná to i děláte. Mářo, zapínej tu pračku a myčku. No, akorát k tomu to trošku v Česku navíc letos přibyl takový cenový obrat. Panely po letech zlevňování samozřejmě zdražily zhruba o 10-30%, a to konkrétně kvůli dražším surovinám a změnám v Číně. A solární energie tak sice zůstávají výrazně levnější než dřív, ale musíme se hold pomodlit, že nějaké dotace nám k tomu pomůžou, aby to bylo úplně co nejlevnější. Jo? A takové mrk-mrk, sponzor pořadu, mrk-mrk.
0: Tech Talk.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: do vesmíru už v září, aspoň teda plány na to jsou. Povíme si o tom, buďte s námi, jsme Fresh Radio.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Čechtoch.
1: SpaceX potvrdila, že na konci září má raketa poprvé zamířit na skutečnou oběžnou dráhu kolem Země. Ladíte Fresh Radio, dobrý den všem. No a dosavadní testy, to samozřejmě byla nuda, že jo, jednalo se jenom o nějaké krátké lety po dlouhé balistické trase. No a tentokrát má loď po startu dosáhnout nízké oběžné dráhy, zhruba 6x nějakým způsobem obletět planetu a po téměř 10 hodinách zamířit zpět do atmosféry. Přistání zatím prý nebude na pevninu, ale loď má dopadnout do Tichého oceánu, západně od Chile. No a první stupeň má v podstatě nějakým způsobem dopadnout lehce do vody v Mexickém zálivu. Takže good luck.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Následující zprávu, co na Fresh Radio řeknu, by měli slyšet všichni rodičové. A teď to nebude blbost, ale celkem realita, takže za chvíli poslouchejte na Fresh Radio, protože mě samotného to děsí teďka. Tech Talk.

0: Tech Talk. V současnosti se rozšířil u mladé populace takový nešvar a myslím, že by o tom měli vědět všichni rodiče. Takže frešáci, poslouchejte, protože na různých četovacích skupinách a sociálních sítích se vytváří skupiny. Vy možná znáte, spojí se v podstatě s několika lidma, můžou si dopisovat jakoby nic. No a nyní jsou trendy propojit co nejvíce lidí v jednom chatu a děcka se tam prostě domlouvají na bůh ví jakých věcech. No a taky Bůh ví, kdo se za dítě třeba vydává, nebo třeba se děti vydávají za někoho jiného a potom špiní jiné. Mimo to, děti tím odhalují samozřejmě například svá telefonní čísla, třeba aktuální polohu nebo posílají fotky cizím lidem, aniž o tom víte. A za mě dejte se na to radši bacha, protože není to úplně sranda, jo? Takže bacha na to.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

0: Techtok.
1: Techtok jde do poslední hodiny tohoto víkendu, stále jste na freši s námi, no a my pokračujeme.
0: Techtok s Honzou Foltýnem. Foltýnem. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.

0: Tech Talk.
1: AI od největšího světového vyhledávače se po delším čekání dostává i na jedenáctky. Uživatelé tak nemusí otevírat prohlížeč, ale můžou si AI spustit přímo ve samostatném okně, což je konečně krok vpřed, pršáci, co si budeme povídat. No a největší výhoda je samozřejmě rychlé vyvolání, třeba klávesová zkratka Alt plus mezený. A teďka z tohoto nadšení, co máme, že to tam je, tak se trošku uklidíme a dáme to do reality, jo? Protože zázraky od aplikace zatím nemáme úplně čekat, prostředí je hodně podobné webové verzi a zatím nejde o hloubkové propojení s počítačem, jako to umí třeba ovocný gigant, jo? Takže třeba časem i na jedenáctkách úplně top podpora, ale zatím je to jenom malý krůček dopředu. A prý je to taky odkaz na to, že prý údajně ten Maxi vyhledávač náš, tady světový, co máme, tak bude spolupracovat s jablečným gigantem na jejich umělé inteligenci, jo? Takže asi proto je to tam lepší. Uvidíme, každopádně oni zase mají jiného asistenta, že jo? Tak proč bychom fušovali do nějakého největšího vyhledávače, že jo? Tech Talk.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

0: TechTalk.
1: Kupujete často na e-shopu, no a taky jste možná někdy zjistili, že v podstatě to kupujete nějakým způsobem s cenou, která by jinde byla menší a pak jste naštvaní. Tak my známe aplikaci, která to pohlídá za vás a já věřím, že budete s námi na Freshi, protože my si o ní trošku povíme.
0: TechTalk s Honzou Foltýnem.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
7: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
12: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
13: Přijďte si zaběhat. V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
14: První ročník běhu na 5 kilometrů.
13: Tolik?
14: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
13: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
14: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
13: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
14: Přijďte si zaběhat.
13: To jsme měli říct spolu.
14: A vlastně, no, tak pojď.
13: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
15: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
16: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě. S partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

Nakupování na internetu často vypadá jednoduše. Nakupujete produkt, cena se zdá dobrá, kliknete a hotovo, ideál, že jo, frešáci. Jinže stejná věc může být v jiném obchodě klidně o stovky nebo tisíce korun levnější. A teď jsem to zrovna já osobně řešil u monitoru, když jsem ho vracel normálně, protože byl někde daleko levnější, zhruba o 1000 korun. Jeden z největších srovnávačů, jo, pojďme na to. U nás proto spustil nový doplněk do prohlížeče, který má ceny hlídat přímo při nakupování v e-shopu a funguje to tak, že když si otevřete produkt na nějakém e-shopu, jo, tak v rohu stránky dole se může objevit upozornění, jestli náhodou někde jinde není levnější nabídka o kolik a případně jestli je daný obchod skutečně nejvýhodnější nebo naopak je drahý jak prase. No a v podstatě věřím, že to zkusíte i vy, protože jenom tak namátkově jsem zkusil na jednom e-shopu koupit televizi a normálně cena minus 3000 u další konkurence, jo? Takže já si myslím, že se to vyplatí a mohli byste to tam třeba dát. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Tak co pak jsme se dozvěděli na Fresh Rádiu v TechToku dneska? Bylo toho plno, tak pojďme na to. Například český největší srovnávač cen vydal aktualizaci aplikace, že prý když najedete na e-shop, tak vám hnedka vyjede, jestli je produkt někde levnější, nebo ho mají někde zase dražší, nebo tam, kde ho vykupujete, tak je to extra drahé. Chytrá inteligence přímo v počítači, no problem, protože na nejpoužívanějších operačních systémech jsou už aplikace od největšího giga vyhledávače a dokonce umí i propojovat všechno s věcmi, co máte v počítači, takže snad to využijete. A dokonce září se prý zase nějaký modul, či co to vůbec je, dostane do vesmíru a prý bude special tím, že se dostane ještě dál, než normálně teďka do nedávna všechny věci. Tak fajné zjištění. Tech Talk.

0: FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude.
1: Tak jo, TikTok je za námi, přeji vám všem hezký den, děkuji, že jste s námi, no a my pokračujeme na Fresh Radio Best of Fresh, no a odpoledne i můj kolega Martin se svojí mašinérií. Takže ahoj za týden mezi 8 až 10, potažmo po klasickém čase 9 až 11. Takže se mějte perfektně a ahoj.
0: TikTok s Honzou Foltýnem.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysudmorava.cz.
3: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Best of Fresh.
1: Byla jsem překvapená, že v Ostravě existuje yoga, kde s tebou cvičí králíci.
2: Není?
1: Takzvaná bunny yoga.
2: Bunny yoga, aha. Mm-hmm. Hele, píše nám tady posluchačka Nikola, i jsou to cca půlroční miminka.
1: Takže fakt
2: to je neskutečný, to nevím, to je, no já kdybych měl mezi půlročním miminkem králíka cvičit jogu, tak bych mu způsobil
1: ujmu na zdraví
2: a na psychice, no, jako celoživotní. Best of

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Přijďte si zaběhat.
3: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně jo, tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
7: Yeah, let's go to the beach.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: Jerry Ropero nahrává single Corazao ve španělském klubu při slavnostech karnevalu. Inspirací byla vášeň samby a portugalské slovo pro slovíčko srdce. Trek je podsta horkým letním nocím, tančícím až do rána. Nakonec došel mnoha remixům, například ten v roce 2002 se stal jedním z nejhranějších remixů vůbec. Tak jdeme na to. Tady je Rytmus Corazao.
0: Millennium

0: Fresh. Krnově.
1: Byla jsem v Krnově, poprvé jsem viděla Cvilín.
2: Poprvé jsi byla na Cvilíně?
1: Poprvé jsem byla na Cvilíně.
2: A co
1: a
2: na
1: fajn.
2: To říkáš? Pěkný,
1: ale
2: ne?
1: Jako jo, je to tam hezké, mají krásný kostel, kousek, tam byla dokonce mše, takže tam bylo lidi a lidi.
2: Ano.
1: A chtěli jsme si zajít i do Krnova na oběd. Mm-hmm. Byli jsme v asijské restauraci a člověče, tam ti mají karafu s vodou litrovou za 25 korun. No tak, to no se to... Ostrava má co učit.
2: No tak to pozor teda.
1: To jako
2: pozor.
1: Tak jídlo bylo stejně drahé jako u nás a o dost horší, ale karafa s vodou.
2: Tak hlavně, že ta karafa, no, to je pozor. Jako.
1: Ta to prostě jako, ta tomu dala kornu.
2: Tak pěkný víkend.
1: Jo, víkend byl super. Jo,
2: krásné. Já teda jako kromě toho, že jsem se vracel, jo, tak já jsem Moni měl taky pěkný víkend. Já jsem byl ve Vídni.
1: Vidíš, a co jsi tam dělal?
2: No, tak na otočku.
1: Jenom tak se spodívat, jo.
2: Jen tak jsem jako na otočku.
1: No a?
2: A dobrý. A tam teda jako voda v karafě 25 korun nestojí.
1: No,
2: to,
1: tak to je jasné.
2: To teda ne. Best of Fresh.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: Tech Talk.
9: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Partnerem TechToku je Mapasan, specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!

0: Hoši, velké řeště s průlízkami.
1: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
2: A dívejte, tam je ten velký.
3: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury. DAB FM, anebo apka.

0: Best of Fresh.
1: Grab and Dance, tohle to je DJ Clooney, britský tech houseový DJ a nová verze téhleté skladby, která byla v 90. obrovským hitem Now That We Found Love. Originál tuším rok 1973, ale Heavy Boys to udělali v roce 1991. A musím říct, že když jsem to slyšel v sobotu, když jsem jel do práce, tak jsem se tak lekl, že jsem se málem vyboural. No. Ty Alešovi remixy, ty mě prostě baví. Jako super muzika.
2: Já jsem si hnedka vzpomínala na herce Clooneyho. To mě asociovalo, asi se budu muset pojít nějaký film s ním, no, tak jo.
1: Myslíš George Clooneyho? Tak pár filmů dobrých má.
2: Doporučuji
1: Peacemaker, ten je můj nejoblíbenější.
2: Tvůj nejoblíbenější.
1: Úplně, s ním určitě. Best of

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův
1: Old School. Italská eurodancová partička W pod křídly Roberta Zanettiho, což je hvězda Italo Disca Savage. V roce 1992 oprášila hit amerických Casey and the Sunshine Band ze 79. Please Don't Go a s ním hlavně tedy v Evropě zabudovala nadmíru. Dobře, dokonce i u našich jižních německy mluvících sousedů. To byl za rok 1992 hit z první desítky prodejnosti.
2: Alešův Old School.
0: Na Fr-

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh.
1: 80-letý muž z Česka za volantem dojel na benzinku, kde se pak otočil a pokračoval v jízdě na Rozvadov. A já se divím, že těm lidem to v tu danou chvíli nepřijde divné, ale asi člověk, když má prostě mozek ve věku 80 let, nechci říct, že přemýšlí jinak. No a jako na jednu stranu jasně, přemýšlí určitě jinak, ale na druhou stranu asi už nevnímáte některé věci tak akčně a rychle, jak byste měli, protože já představu, že bych jel na dálnici proti směru, tak první, co udělám, když potkám první auto, tak mi to asi okamžitě dojde a hrknu si do kalhoda a okamžitě se budu snažit někde dostat ke krajnici a tam nevím. Tam asi potom čekat na odtah, nebo já nevím, jak to funguje. Ale situace, že si klidně po dálnici šmarujete v protisměru a vůbec vám to nepřijde divné, to je na zvážení. Best of Fresh.
2: Přijďte si zaběhat. V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
2: A půlkou dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně, no tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
1: Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Některé věci na nové superstar nám jako vadí a jedna z nich, která třeba vadí Honzovi, já to prásknu, jo, no, je, že Habera ve svých 60 kolika?
2: 64.
1: 64 letech vypadá na 47.
2: Jo, takhle, no já jsem si říkal, no je to tak, no.
1: To ale je jako něco, ale... a to vadí i mně teda.
2: No, a ty jsi mladěs, jo,
1: no,
2: ale
1: právě.
2: Víš co, já mám podezření, že on má tu modelku a oni tam jako z toho světa berou takové ty různé omlazující věci.
1: Myslíš?
2: No, jasně.
1: Jako, že má třeba botox, jo, nebo něco.
2: Já nevím, no tak možná nějaká výživa, nebo něco takového.
1: Tak ale, jako,
2: no, tak, počkej, zkusíme, tak
1: já...
2: zkusíme Haberovi počkej, napsat, že by nám třeba, no, ale je to tak, no, já jsem se díval na to, kolik mu opravdu je a když jsem viděl to číslo, tak jsem si říkal senior, děda a on vypadá jako okay. úplně jako v pohodě chlap, jo. I doma moje Eliška říká, tyjo, Habera je fakt jako no. No, abyste věděli, tak se díváme na jednu z jeho fotek. Vypadá...
1: To je síla.
2: No je.
1: Vypadá jako, to je...
2: jako Sting v těch nejlepších, jo. Jako,
1: to je síla, no. Best of...

0: co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Flash moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: hymnou. Definitivně tím ukazuje, že švédská houseová scéna je naprosto na čele.
1: Milénium Lumíra Moskovského. Can you feel-

0: Fresh.
1: Adelka, prosím tě, ta cucá, taková ta sladká mlíčka, aby se dostala zpátky do dětství.
2: Pavel, ten píše, že jeho vrátí do dětství, anebo obecně jako do mladých let to, že se podívá na album, které doma má.
1: Aha.
2: To je pěkné, jakože ano, já taky jsem nedávno vytáhl takový ten tvrdý, jako víš, sešit album, kde máme ty fotky založené a říkám si, teda fakt to letí ta doba.
1: Lucka píše, že kdykoliv si dá tu bomboněru s tím višňovým likérem a s tou višní, tak je okamžitě zpátky jako v dětství.
2: Je
1: Šuměnku
2: tak.
1: Ještě někdo tady, myslím, že Roman psal, že viděl nedávno Šuměnku ještě, že se dál.
2: No jo, no, tak bohužel vývoj nezastavíš, tak to je, tak to prostě je. Ale
1: no a jsou nové, dobré věci.
2: Hladové okno ve Výškovicích, to prostě zůstalo na místě. To
1: jsou
2: jako...
1: si věrní, mě se líbí, že proč měnit, já jsem zase člověk, který když si říká, že koncept, že je zavedený a lidé jsou spokojení, nebo celkově prostě funguje, to má to význam, tak nechápu pořád ty inovace,
2: ano.
1: Že by vyhovuje, že to je tak, jak to je.
2: Tady naprosto. Mě. Mě. Naprosto s tebou souhlasím, pozor, přišla nám i hlasová zpráva, tak neodpustíme si.
3: Hele, a pamatujete si ty oplatky vlnky? To byla dobrota.
1: Ano,
3: tam bylo krému v tom.
0: Best of Fresh.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
9: Mimino stegosaura!
8: On chodí!
11: On je živý!
10: Hoši! Velké řeště s prulískami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
15: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
16: TechTok.
17: TechTok.
16: TechTok. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
18: Partnerem TechToku je Mapasan, specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio. Fresh. Fresh. Metropolitní rádio.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Vítejte v Sejdeme se na Freši. Dneska máme ve studiu bratry Tomáše a Marka Vaněčkovi, zakladatele české značky Švihadel Švihej.cz z Ostravy.
2: Firma letos slaví 10 let a my se podíváme, než se mrkneme na biznis, odkud ta firma jde a kam míří. A začneme u sportu. Tomáši, teď tady máme Tomáše a Marka. Pánové, jsem rád, že jsem poznal, kdo je kdo. Tomáši, teď na tebe. Ty jsi byl vrcholový tenista od 6 let, pak jsi kvůli zranění kotníku přešel k boxu. Jak k tomu došlo a co ti box dal a co tenis ne?
3: Ahoj. No, tak jak jsem přešel? To bylo takovou fenomenální kličkou, kterou jsem udělal na fotbale. Pamatuju si, že jsem chtěl obejít fréra směrem doleva, takže jsem udělal kličku, ale v ten moment jsem dostal tělo, takže jsem si brutálně zvrtl kotník a skončil jsem s tenisem a díky tomu vlastně jsem potom přešel k boxu a díky tomu jsme potom založili Švihej, ale teďka ta druhá otázka, ano, kterou si nepamatuju.
2: No, ptal jsem se na ten tenis a box, co ti box dal,
3: jo,
2: nebo co ti box dává a co ti tenis nedal?
3: Hele, box mi dal velkou míru sebevědomí, ale toho zdravého a fakt jakože ten pocit, když víš, že stojíš proti chlapovi a teďka prostě ty máš na to tu sílu ho třeba uzemnit, tak tohle, ale zároveň i velkou dávku pokory, protože přijmout ty rány a jít tam fakt i s tím momentem nebo i s tím pocitem, že můžeš prostě dostat, tak do určité míry i ta pokora a sebevědomí fakt to mi přinesl box.
1: Takhle asi bych proti tobě nechtěl stát. Stačí to sezení.
3: Sedět.
1: Marku, ty jsi boxoval od 13 let, 100 zápasů, dvakrát mistr republiky, kvalifikace, přátelé, pozor, na nominaci pro olympiádu v Riu 2016. Co se ti tak honilo hlavou, když si tuhle kapitolu života zavíral?
4: No, upřímně jsem už byl spokojený s tím, že to můžu uzavřít v sobě, protože už poslední roky to bylo náročné to skloubit se Švihej, s nějakým mým štěstím a radostí, takže já jsem vlastně rád, že to skončilo. A tam byla taková historie delší, kdy jsem měl vlastně předposlední zápas asi 3 roky předtím, než jsem skončil, a potom jsem byl právě rád, že tu kapitolu můžu uzavřít jedním zápasem, který jsem si fakt řekl, že bude finální, vyhrál jsem ho a kapitola ukončila.
1: A zrovna to byl stý?
4: Ne, to ne, to byl myslím, že ty 103. Vždycky musíme zaokrouhlit, ať to zní dobře.
2: Ale zní to pěkně.
1: Ano, ano.
2: No a já myslím, že, a to si myslí i Jirka, i posluchači, že švihadlo vás provázelo v boxu. Je to takový tréninkový nástroj nebo něco, co se používá při trénování. A kdy přesně se z tohodle stal ten biznis? Kdy vás to napadlo? Kdy vás to trklo a řekli jste si,

0: to je dobrý nápad, pojďme do toho víc.
1: V momentě, kdy se nám začaly ty švihadla rozbíjet v tom tréninku, kdy jsme museli řešit zase koupit nového, nebo prostě které budeme teďka zkoušet, tak to bylo na tom boxu a my jsme vyzkoušeli jedno švihadlo z USA od jednoho olympionika, od jednoho borce, byl to zápasník v řecko-římském zápase a jakmile jsme vyzkoušeli tohle švihadlo, tak jsme si řekli, co kdybychom to dovezli do Česka, a tak to vzniklo.
2: Když se řekne jméno Buddy Lee, co to ve vás vyvolává?
3: Já se vždycky začnu smát, že jak mi řekneme mezi sebou Buddy Lee, tak si vždycky vzpomenem na slovo Černoch. Ale je to prostě, pro nás to v tu dobu byla mega ikona, skákal strašně dobře, předal nám velké know-how ohledně skákání přes švihadlo. A co si vzpomenu, jak se to řekne, tak je prostě dřina a začátky. Mm-hmm.
0: Je těžké profíka boxera naučit správně skákat ještě přes švihadlo? Ty jsi to musel umět, ne? Třeba konkrétně ty, Marku.
3: Jo, boxeři skáčou strašně dobře, ale je to pořád takové, pořád dokola. Oni mají strašně pěkný rytmus, skáčou vždycky 3 minuty, ale když potom mají vyzkoušet něco pokročilejšího, tak už je to i pro ně nové. Takže znám spoustu boxerů, kteří nezvládnou cross, což je vajíčko, nebo dvojšvih jim dělá problém, takže potom ty nabalující se věci jsou challenge pro všechny.
2: No tak to je tedy cesta od vášně ke sportu k úspěšnému podnikání. No a v dalším bloku se podíváme hlouběji do hlavy dvou podnikatelů.
0: Na to, čemu vlastně věří a jak přemýšlejí o životě a taky pohybu. Zůstaňte s námi, posloucháte Sejdeme se na Freši.
4: Sejdeme se na Freši.

0: trying to make things right, trying to make things right, trying to make things right, trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right, trying to make things right, trying to make things right, trying to make things right. I can't go wrong trying to make things right.
1: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté.
2: Sejdeme se na Freši.
3: Vítejte zpátky u Sejdeme se na Freši. Stále jsou s námi Tomáš a Marek Vaněčkovi ze Švihej.cz. A teď se podíváme na to, co je žene každý den dopředu i na jejich životní filozofii.
4: Tomáši, ty říkáš, že tvým posláním je, aby švihadlo pomáhalo lidem s fyzickým i duševním zdravím, disciplínou a sebevědomím. Jaká je podle tebe skutečná souvislost mezi švihadlem a hlavou?
5: Ono to zní trošku ezo, ne? Jakoby... Ale ezo to není. Já beru švihadlo jako fakt jako magický nástroj, protože to švihadlo ti může pomoct otevřít, ať už se, jak jsem řekl, i to sebevědomí, tak když se švihadlem pracuješ, tak se můžeš neskutečně posunout i v tom sebevědomí, protože najednou umíš nějakou činnost daleko lépe než spousta lidí. Jo, a to se mi na švihadle hrozně líbí a i na našich švihácích, kteří s náma skáčou, tak že fakt se z nich stanou takový sebevědomí lidé. Dál ti švihadlo, pak mi musíte zastavit, když tak, jo? Já budu teďka vyjmenovávat ty další benefity, ale prostě i díky švihadlu spousta lidí si léčí nějaké psychické trable, protože prostě vypneš, dostáváš se do stavu flow, prostě zapomeneš na svoje starosti a tak, takže zase máme spoustu lidí, kteří skáčou a nemůžou přestat. Třeba, jo? Za další těch možností se švihadlem, jak se posouvat, ty triky, nikdy to neskončí. Běhat můžeš pořád jenom jako rychlejší čas, dejme tomu, nebo běháš na čas. Nevím, jestli někdo běhá na krásu, takových moc lidí neznám, ale se švihadlem se můžeš pořád posouvat, odemykat nějaké nové věci, nové triky. A to mi se na tom líbí, asi skončím už.
3: Marku, o sobě říkáš konkrétně ty, že jsi takový netrpělivý optimista. Chci všechno hned, ideálně už včera. Pomáhá třeba i tohle u tebe konkrétně v biznisu, že naopak si řekneš, že je to fajn, že to umím takhle jako zrychlovat, a nebo naopak se dostaneš do problému, že jsi takový moc netrpělivý. To švihe, já si představuji, jako, že to je velmi rychlý biznis, že tam není čas na přemýšlení, tak je to ta přidaná hodnota v tvém případě?
6: Dobrá otázka. Myslím si, že jak s kým a jak v jaké situaci. Protože mi přijde, že i když jsem netrpělivý a furt všechny pušuju, tak to hodněkrát prostě nefunguje a ti lidi už mi mají na párku, ale s někým to funguje pěkně a myslím si, že ta netrpělivost prospívá právě tomu, že když si něco z bráchu usmyslíme den předem, takže to další den dokážeme zrealizovat. A optimista, tam si myslím, že ty věci prostě vidím, nebo snažím se vidět vždycky pozitivně, než se ubíjet nějakýma věcma, které stejně nemá smysl řešit.
4: Váš slogan zní rozhýbat svět a často mluvíte o tom, že sport má být víc zábava než nějaká povinnost. Jak tu zábavu teda do toho svého počínání dostat?
5: Rozhýbat svět to ale není, že? Je to motivujeme lidi k pohybu. A jak to do lidí dostáváme, nebo jak tu zábavu jakoby k lidem dostáváme?
4: Možná, že často lidi mají sport spojený s tím, že to mají v kalendáři, je to nějaká povinnost, kterou musí dělat, ale vy říkáte, že je to zábava, nebo měla by to být hlavně zábava. Tak jak dostat sport z kolonky povinnost v kalendáři do kolonky zábavy?
3: Že se na to těší.
5: No, tak to můžeme říct dobrá otázka, tím získáme akorát čas, ale my se snažíme lidem ukázat spíš ty možnosti, jak a co se švihadlem se dá dělat a že to může být zábava, ale je pravda, jakoby tady tohle, že by se nám úplně vedlo, samozřejmě, že u lidí dojedeme i na to, je to pořád pohyb a lidem se nechce, takže na to dojíždíme, ale tím, že ukazujeme, jakým způsobem, co se švihadlem můžeš dělat, tak odemykáme i tu zábavu, možná i nějakou tou jako naší formou, jakým způsobem to lidem ukazujeme, ale tady tohle musím říct, že stejně máš pravdu. Že?
4: Minimálně tu zábavu znají z dětství, že švihadlo je spojené se zábavou. Nebo bývalo to tak?
5: Spojené to tak já asi, ale nemám asi co, jak na to říct, jestli ty Marku máš, tak...
6: Tak je to klasická vždycky věta. Skákali jste školku ve škole a já jsem to neskákal, ale fakt znám tolik dospělých, co k nám přišlo na workshop. Vždycky já roztáhnu nohy a tak. No.
3: No a teď jste tady dva bráchové, v čem se lišíte jako spolumajitelé firmy v tom přístupu? Jestli teda někdo je více takový pedant a chce mít všechno pod kontrolou a druhý je nějaký střelec a chce otevírat nové a nové možnosti právě ze Švihej? Jak to máte nastaveno jako biznisově?
6: Tak brácha je za mě ten, co je nahoře a je spíš takový vizionář, který rád směřuje a udává ty koleje, kud má se vydávat. Já jsem takový, že se rád drbu v detailu, mám rád prostě detaily a brácha, musím říct, že je spíš černá a bílá a já jsem takový, že se snažím pochopit, jak to třeba mohlo působit na ostatní a snažím se trošku vcítit, ale taky neříkám, že vždycky to je dobře.
4: Tomáši a Marku, díky za tenhle vhled do vašich životních filozofií. Jedna věc je ale filozofie a jiná zase realita reálného podnikání.
3: V dalším bloku se podíváme na konkrétní zlomové momenty vašeho podnikání. Ty dobré, možná i ty bolestivé. Takže doporučujeme neodcházet od rádií, od telefonu. Za chvilku pokračujeme. Sejdeme se na Freši.
1: Sejdeme se na Freši.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Přijďte si zaběhat!
4: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně jo, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
12: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
13: Mimino Stegosaura!
14: On chodí!
15: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
16: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
17: A dívejte, tam je ten velký!
18: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Vítejte zpátky u rádií, jsme zpátky a teď to bude o zlomech. Momentech, kdy se rozhodovalo, kam se švihy vydá dál. Pojďme na to.
2: Jestli to řeknu správně, vývoj vlastního švihadla Katana Rope, říká se to správně takhle, ano, vám trval přes rok a prošli jste 73 prototypy. Co bylo na téhle cestě nejtěžší a když jste si mysleli, že už to nikdy nedotáhnete do konce, jestli tam ten moment byl někdy?
3: Jo, tak ten moment tam byl. My jsme, představ si, že dva sportovci jdou do biznisu a chtějí udělat svůj produkt. Tak jak to asi může narazit, že si myslíš, že všechno je jakoby ideální svět, ideální podnikání, ale potom najednou přijdeš na to, že uděláš něco a ono to nefunguje, nebo to tímhle způsobem nejde třeba vyrobit. Takže my jsme naráželi na to, nebo i jsme to tak dlouho vyvíjeli, protože jsme byli prostě naivní a bylo to naše první zkušenost. Teďka, když už bychom dělali jako nový produkt, tak víme, že se s tím nemůžeme mazlit úplně do posledního detailu a že je důležitější to vypustit mezi lidi, než fakt jakoby mazlit každičký ten detail.
2: Katana Rope, já se ještě zeptám, aby když to nikdo neslyšel a teď to slyší poprvé, co to je? Čím je unikátní, výjimečné?
3: Teďka to znělo jako, že ten název a my jsme to pojmenovali kvůli samurajům, jako jejich katana meč, protože jsme chtěli, aby lidi brali tak stejně do hloubky prostě tady švihadlo, aby to brali jako svoji duši, aby to nebrali jenom jako nástroj, ale něco, čím se budou zlepšovat a do čeho půjdou prostě
1: filozofie,
3: naplno.
1: Prostě životní filozofie.
3: Jo, že zatím je fakt jako něco.
1: Mimochodem, co pro vás bylo takové asi jako největší biznisové překvapení mimo ten vývoj produktu? Co vás na podnikání nejvíc překvapilo? Na začátku jste to možná vůbec netušili.
3: Jako kolik toho, asi jako kolik vlastně jakoby různorodých odvětví musíš zvládat, protože od začátku jsme to dělali tak, že švihy jsem založil teda já, o rok později se ke mně připojil brácha, o další dva roky se k nám připojil jen kamarád, který by nám pomáhal a jak jsme ty věci jakoby od začátku tak nějak vlastně jako lepili a skládali a do čeho všeho musíš vidět, že musíš být úplně multikulty zaměřený člověk a fakt těch odvětví je prostě spousty, tak to mě překvapilo dost teda.
2: UFC šampion a velká osobnost v rámci MMA Jirka Procházka. Vy jste s ním spustili spolupráci loni. Jak taková spolupráce vznikla a co pro vás znamená? Marku.
4: Pro mě to znamená takový menší splněný sen, protože jsme s bráchou právě Jirku vždycky sledovali. Pamatuju si jeho fakt šílené zápasy. Ano. Teďka mám v hlavě prostě s Brazilcem Teixeirou, nebo jak se to vyslovuje, jak tam bylo 5 kol. A fakt si to vzpomínám doteď, kdy jsem mu tam fandil. A už v tu dobu jsme si říkali, ty vogo, proč neskáče jako s naším švédlem, že by mohl. A byla to taková myšlenka v hlavě, kdy jsme si řekli, tak pojďme to prostě nějak nastartovat, udělat. A potom se vyskytla situace, kdy jsme se s ním mohli střetnout, mohli jsme ho oslovit a nějak se to celé uvedlo do pohybu.
1: A Jirka je jediným ambasadorem tohoto ražení?
3: Tohoto ražení.
1: Asi, no, nebo téhle velikosti, řekněme.
3: Jo. Ale i tohoto ražení. Já si myslím, že tak charismatický jak borec, že tam nebo tak svůj, že tohoto ražení ano. Ale i té velikosti u nás.
2: Prošli jste taky i rebrandingem celé značky. Co vás vedlo k tomu, co byste třeba dnes se zpětným pohledem udělali i jinak? Jste spokojeni s tím, jak to proběhlo?
4: Myslím, že to proběhlo pěkně. Byl tam hlavní důvod, že jsme chtěli sjednotit nějaké myšlenky, nějaké vizuální věci a tak, ale trošku v tu dobu jsme, nebo já jsem víc pušoval ty vizuální věmy a brácha spíš pušoval ty hodnoty a myslím si, že se víc měli pušovat ty hodnoty, aby se to projevilo jak do našeho týmu, tak i směrem ven a hodně se pušoval právě ten vizuální styl. Takže kdyby to šlo ruku v ruce, tak si myslím, že by to šlo víc na úrodnou půdu a teďka bychom z toho uměli více těžit.
1: No a když jsme u těch hodnot, vy máte každý leden nějakou charitativní akci, o co se jedná?
3: Skáčeme v lednu pro handicapované děti a snažíme se, aby naše komunita se aktivovala, aby co nejvíc lidí začalo skákat a vyskákali bychom peníze od našich partnerů. Firm.
1: Kolik peněz se tak vyskáče každý rok?
3: Loni jsme vyskákali 3,6 milionů, Ale rok předtím jsme vyskákali 4,3 milionů.
2: Jak si to představit? Skáče kde kdo? Jak to tam máte vymyšlené? Abychom pochopili i tu myšlenku v praxi.
3: Jo, ale skáče od člověka, který naskáče třeba milion přeskoků za měsíc, to je třeba, že skáče 4 hodiny denně, to je šílenec, ale potom skáčou i lidi, kteří zaskáčou třeba 100 přeskoků denně. Takže zapojit se může každý, akorát, že když zaskáčeš ty 4 hodiny denně, tak vyskáčeš během měsíce třeba daleko vyšší částku než ten člověk, který skáče míň, ale potřebujeme všechny.
1: Milion přeskoků za měsíc.
2: To je 4 hodiny denně.
1: A to je docela dost.
2: My potřebujeme švihadla od vás, kluci, a pustíme se do toho. Jestli to dáme, jo, Jirko, já teda nevím, no. Už teď mě bolí kolena a všechno. Švihej, máme další povídání a pokračujeme v tom, vsejdeme se na Freši i za chvíli, dva bráchové sedí naproti nám a podíváme se třeba i na mobilní aplikaci.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: No a máme tady poslední blok dnešního povídání s Tomášem a Markem Vaněčkovými ze Švihy.cz. Podíváme se, kam firma míří.
2: A taky trochu šíř na to, jak jsme na tom jako Češi s pohybem obecně, a to nás bude zajímat. Ale pánové, nám tady teď zvoní telefon, to vůbec nevadí. Pokračujeme dál, protože s telefonem to trochu souvisí. Vy jste nedávno spustili i vlastní mobilní aplikaci. Co si od ní slibujete a jak zapadá do vaší vize?
3: Do vize zapadá velmi, protože my jsme kdysi, nebo celou dobu bojujeme s motivací lidí a apka slouží k tomu, aby jim tu motivaci právě dodávala. Jak už brácha říkal, že si chce splnit svůj streak, tak přesně tohle jsou důvody, které tě potom motivujou skákat každý den a makat na sobě. A my tam právě zlepšujeme funkce, aby si tu motivaci dostával pravidelně, abys tam viděl komunitu šviháků, co skáčou, abys dostával inspiraci a podporu. Takže za mě apka mě strašně baví a doporučuji to stáhnout, abys bojoval proti motivaci. Z motivací.
1: Každopádně, jak přemýšlíte nad škálovatelností vašeho biznesu? Kam až to může vyrůst?
3: No, my jsme se s bráchou bavili, že nějaké naše vnitřní směry jsou, že nechceme mít ve firmě více než 30 lidí a že se nechceme hnát potom za úspěchem. Chceme to pořád rozvíjet organicky, tak jak nám to půjde, a myslíme si, že to jde prostě rozvíjet velmi, protože teďka plánujeme i jít do Polska a děláme různé jazykové mutace právě aplikace, takže si myslíme, že těch směrů potom, kam se vydat, je spousta a že to lidi pořád baví. A někde jsem teďka řekl, že bych chtěl, ať je skákání přišvědlo tak normální, jak třeba běhání, a to, kdyby se nám povedlo, tak by to byl druhý splněný sen vlastně.
2: No to věříme, protože běhá snad celá Česká republika. Myslím si, že spíš můžeme ukazovat jenom na ty, co neběhají, těch je málo, ale to švihadlo, to je specifická disciplína. My jsme jako kluci samozřejmě to švihadlo používali, ale teď, jak je na tom Česká republika z pohledu pohybu? Hýbeme se? Máme rádi pohyb, nebo vidíte, že ty lidi musíte více nutit?
4: Tak myslím si, že jako z našeho pohledu se hýbeme určitě víc než před 10 lety. Jako to přesvědčit lidi, aby skákali přes švihadlo, bylo těžké. Ale i teďka, co vidíme na, ať už na školách, děcka na tom nejsou jako špatně. Jako mi přijde, že to je jako super, ty děcka mají pořád dobrou energii, prostě ani nejsou jako nešikovné, takže já musím mluvit pozitivně i takhle o lidech, že to je fajn, ale samozřejmě já to vidím jenom teďka z pohledu švihej a toho skákání přes švihadlo, ale pro nás vlastně nám se lidi nějak jako nabalujou, že rok od roku je to přirozenější a přirozenější, že já musím říct, že pozitivní.
1: Zrovna tohle téma jsme řešili na jedné konferenci a vyšlo z toho, že dětem spíše než počet kroužků a té sportovní aktivity chybí spontánní pohyb, kterého výrazně ubylo. No a tak bych se chtěl zeptat, kdybyste mohli jednou věcí změnit nebo doporučit Čechům, aby se lépe hýbali, více hýbali, tak co by to bylo? Jaká ta věc by to byla mimo možná švihadlo?
4: Udělat ten první krok a začít jakoby nějakou maličkostí. Jako fakt si říct, my jsme se zabývali i tou motivací takhle a říkali jsme si, tak si nedávej cíl, že půjdeš běhat 10 kilometrů, ale dej si cíl, že si zavážeš boty třeba. Nebo že uděláš ten krok přes ten práh a zavřeš za sebou dveře. Nebo uběhneš prostě 100 metrů. Fakt začít jakoby tím málem a postupně to nějak na sebe nabalovat. A ne rovnou si dávat velké cíle, to je prostě blbost. Taky si nedám cíl, začnu skákat přes švihadlo a budu skákat 10 tisíc. Ne, začnu a dám si cíl 100 přeskoků.
1: Takže malé, ale realistické cíle.
2: Do konce roku 2026, co chcete stihnout vy, pánové, za Švihej.cz?
4: Tak my chceme teď momentálně stabilizovat tým. Ty jsi řekl, že 30 lidí, to vyznělo, jak kdybychom měli 30 lidí. 30 lidí určitě nemáme, ale teďka právě hledáme jako nové lidi do týmu. Máme i v týmu nové lidi, je nás 7 pro tu informaci a snažíme se teďka právě začlenit lidi do našeho týmu tak, abychom zvládli třeba skvěle lednovou challenge.
2: Tomáši, Marku, díky za dnešek. My si bereme z toho hlavně jedno. Začalo to obyčejným kusem provazu z tělocviku a za 10 let je z toho biznis, co rozhýbal tisíce, můžeme říct, 10 000 lidí a vybírá miliony pro děti, tak za to velké díky.
1: No a taky to, že to není o grandiozním nápadu, ale o tom vzít něco, co umíte a jít si zatím. Jestli vás to dneska popostrčilo blíž k vlastnímu snu, pak jsme jedině rádi.
2: Tomáši, Marku, ještě jednou děkujeme za rozhovor, ať vám to skáče, běhá, funguje a ne, já nevím, co ještě, a těšíme se někdy příště.
3: Děkujeme,
1: mějte se. Díky za poslech.
0: Sejdeme se na Freši. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
0: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
1: DAB FM anebo apka Fresh je všude.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Místo 20. bude. Je to naprostá pravda. Stejně tak 19., 18. a dojedeme až na jedničku. To je princip naší hitparády, která je tady každé pondělí po 17. hodině. Hraje a pouští 20 těch nejdotovanějších tracků uplynulého týdne. A nejinak tomu bude dneska.
1: Přesně jak říkáš, Ondro, je to tak, Extasia Music Chart právě začala, je tady pondělíčko 20, už jste slyšeli, že nás nemine, k tomu dáme minimálně 3 novinky jako každý týden, to všechno v repríze máme v neděli.
0: Je to tak?
1: No a já bych tak pomalu jako připravil tu muziku, protože přesně o tom naše Extasia Music Chart je.
0: Samozřejmě, tak tady na 20 možná, jak bych řekl, jako ta v letošním roce nejprofláknutější skladba francouzského interpreta, která ovládla vůbec celý svět. Dokonce...
1: Oui?
0: Cože? Oui, jo, takhle, jo, jo, jo. Ovládla celý svět a chvíli se taky diskutovalo o tom, že to je snad AI hlas. Ne, není. Je to hlas ultranaté nebo ultranej.
1: Ne, pozor, tam podle mě nešlo o hlas, ale že ten Hugel to původně, ta melodie byla. A je to vlastně ten interpret... A jak to je, Angel?
0: Email Angel.
1: Email Angel, to je nějaká údajně jako producentka.
0: To jo, to, ale tam jde o to, že ten hlas té ultranaté, to prý, jakože to naspívala umělá inteligence.
1: Jo, tak.
0: Ne, není to pravda. Už jsme asi prozradili, o co jde. Moving to the Sun, to by jako, ještě bychom si to sluníčko mohli letos trošku užít, co?
1: Ještě přijde.
0: Ještě přijde, že jo, babí léto, doufejme. Tak ho přivoláváme tímhletím trackem jako 20. nejhranější v uplynulém týdnu na Fresh Radio. Volume doprava!

0: Kdo začne?
1: No tak...
0: Tak začni.
1: Tak já začnu. Moving the Sun za námi 20 odehrála. Máme před sebou 19, jak už to bývá, protože my jdeme sestupně.
0: Je to tak a tam je obrovská legenda, vlastně obrovské legendy.
1: Ano, přesně tak.
0: No, možná jich vlastně víc, jako dvě jmény, ale kdybychom to jako...
1: Na osoby.
0: Na osoby, tak jich tam mnohem více, protože...
1: Už nevím, kolik jich tam bylo.
0: 4?
1: 4, jo.
0: Jo, 4 plus 1, jo, takže 5.
1: To je nějaká ta...
0: Byt,
1: jako S, akce, víš, jako promoce.
0: A nebo ne, prodáváme 4 plus KK.
1: Objednejte si naši kapelu a máte 4 plus 1.
0: A když si objednáte Rolling Stones, dáme vám k tomu Normana Cooka alias Fatboye Slima zdarma. A vznikne track, který se jmenuje...
1: Satisfaction Skank.
2: Místo 19.

0: To bylo Satisfaction Skank, Fatboy Slim, Rolling Stones a mashup dvou věcí zároveň, a my jsme si tady u toho jako fajn zapařili. Nevím, jak pro vás, může to být vkusné, nevkusné, vhodné, nevhodné, ale energii to rozhodně mělo.
1: To jo, to určitě, my tady ten track poměrně rádi jako
0: pouštíme. Otevři oči?
1: No mám, ne?
0: Jo, máš otevřené oči, protože hnedka mi evokuješ osmnáctku, nemyslím tím nějakou jako mladou holku, ale track na pořadovém čísle 18.
1: Já jsem se jenom trochu lek, protože ráno mi tak jako říkali, co mi jede, co ti je? A říkám, jo, nevím, ještě jsem se asi neprobral.
0: Takhle si očka otevřel a proč mi to evokuješ, protože track se jmenuje In Your Eyes, ve tvých očích.
1: A co vidíš, co vidíš? Z ospalého člověka.
0: Máš takové trošku jako to bělmo, máš takové do červena, takové jako zarudlé.
1: Ježišmarja.
0: Chlastavost?
1: Ne, právě že. Málo spím prostě. Já si musím jako v tom udělat takový jako harmonogram, víš jako. Vždycky si říkám, hele, o půl jedenácté, ale fakt jako strop. No a jdu třeba ve čtvrt na jednu, no.
0: No vidíš to, tak neuděláš nic, no, tak hold, to je ta přepracovanost, ale když jsme u One Republic a Alesa, tak v jejich očích je zajímavá spolupráce a možná se tam každý najde to své v té skladbě, co teďka uslyšíme, co?
1: Přesně tak, poslouchejte.
0: Trocha romantiky vůbec neuškodí.

0: Tuhle jsme se nedávno s Dalem přistihli u toho, že nám dost interpretů připomíná svou tvorbou, nebo připomíná, nebo spíše, alespoň si vzali určitě nějakou inspiraci u zesnulého Tima Berklinga alias Avicii. A i tady u toho Alesa, a nejenom u tohoto tracku In Your Eyes, který máme featuringu z One Republic, by se jako dalo najít, že jo? Odkašli to.
1: No, třeba je to tou krajinou původu toho interpreta, jednoho aspoň teda z téhle té dvojice.
0: Myslíš tedy Alesa?
1: Alesa. Možná je to prostě švédský nápěvek takový, typicky.
0: Bude to tak, měl se kde inspirovat, skončil tedy jako 18. nejhranější a jdeme na další zajímavý featuring, když jsme teda u toho, dvě jména.
1: To je comeback, ne, myslím si.
0: Boy You Turn Me, no tak je to remake. Tam Kdákačka, Kaskáda a celé to má na svědomí Felix Jen, který má vůbec jako obecně rád takové do hauzíku předělané staré hity.
1: Přesně tak.
0: A teď jsem chtěl zjistit. Zpívánka se vším všude?
1: Tak ne. Ta Kaskáda Němka.
0: Je to Němka?
1: No, já jsem se nebyl jistý teď, ale...
0: Ne, to je ten typický problém, kterého se vždycky zastavím, Cascade a Kaskáda. A vždycky říkám, to je tohle a to je tamto, jasně. Tak tady Kaskáda, Boy, You Turn Me.
2: Místo

0: Zrovna track Boy You Turn Me může být jeden z těch, u kterého bychom se mohli dohadovat, kdo jej udělal a kdo jej neudělal. Je to věčný zdroj remakeů, předělávek a některé jsou vkusnější, některé méně. Tahle Felixem Jénem přetuněná už bývá jakoby z pravidla náznakem toho, že to bude kvalitní a zábavné.
1: Originál roku 1980 vznikl.
0: To je starší než my dokonce.
1: A Diana Ross.
0: Diana Ross? To no. Je to jméno.
1: Upside down. Zuru náma.
0: Jo, tak to třeba zažívají často v tom v Austrálii, jako když nás poslouchají. Oni jsou upside down.
1: Tam je jenom zajímavé, že oni jako nestrácí věci z kapes, víš, jako když chodí teda. Jako tak jsou zuru náma, že? Vy mohli říkat, hej, nemám peníze, ti, když se mi vysypali. 16.

0: Já už jsem neměl co dodat, to byla 16. Robin Schulz, Watermelon, Take It Slow, alias Bullet. Myslím si, že Robin Schulz dodal Watermelonu dalších takových 10 let životnosti a tomuhle tracku, který mně se líbil i v originálu, v původní verzi a teď se zpívaným. Jako vždycky, když je něco zpívaného, je to dobře, tak je to lepší, ne? Co?
1: No tak jo, určitě, já se dívám, já teď jenom tak přemýšlím nad tím názvem Watermat, to je nějaký jako vodní jako metač, ne? Asi dělo.
0: Já jsem to nikdy jako ještě, ale to je s přihlasovaným A, Watermat.
1: Tak to nevím, to bude asi z němčiny, no.
0: No, já tě ani nevím. Můžeme se na to podívat, zaměřit, troufám si říct, že i příští týden tohleto spojení uslyšíme, možná někteří třeba i uvidí, když si něco budou představovat, ale dneska jim patřilo 16. místo a teď budeme bangarangovat.
1: Dang, dang, dang, dang, dang.
0: To byla Eurovize, jestli se nepletu.
1: Ano, vítězka?
0: Já si myslím, že vítězka, ano.
1: Vítězka. Co zase uteklo, no, už nevím, jsem zapomněl.
0: Jo, ono je to vždycky na hře, ale musím uznat, že po dlouhé době opravdu jako interpret, který když něco vyhrál, tak se to dalo i jako prezentovat dále. Bangaranga, udějte pořádnou bangarangu i vy všude možně a volme doprava. To je takové naše oblíbené, že jo? To už se říkám, jako dneska jste po druhé, ale vůbec to nevadí. Jako.
1: A řekl jsi, kdo to spíl?
0: No Dara, ne Rollins.
2: Místo 15.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Dnes po druhé přivolávání slunce.
1: Ano, ono vlastně teď, když se zaměříme na tu tvorbu Hugla, tak je to asi hodně o sluníčku.
0: O sluníčku, o...
1: A oni prostě teď pomalinku končí, ne? Zářím končí taky sezona na Ibice?
0: No, druhý týden v říjnu, člověče.
1: Jo, druhý týden v říjnu, tak oni už tak jako pomalinku ještě jako oslavujou. Že jako Shine ještě, jo, ještě jako tam mají to sluníčko pořád, no.
0: Tak v Evropě, no to víš, tam je to úplně o něčem jiném. Ještě by to chtělo někam vypadnout, neříkám, že ne. Před zimou a potom už jako třeba, jak dojede ten říjen, tak už se potom musíš...
1: Navoskovat.
0: Ne, soustředit na dárečky, že jo, to zase začne.
1: No, jako... Já jsem spíš myslel jako naostřit a navoskovat hrany. Pomalu.
0: Na lyžičkách, jo. Taky varianta, jako jo. Potom se vlastně všechny ty autobusy chystají na tu zimní sezónu, že jo, to, co jezdí v létě na jih Itálie, tak v zimě jezdí na sever Itálie nebo jich Rakouska, že jo, nebo do Rakouska všude, že jo.
1: Alpy, no.
0: To víš, tak se to mění. Co ty vůbec, jako chystáš si třeba letos někam na lyže?
1: No, takhle, jako, no tak narazil si teď jako otální téma, které teď řeším celý týden.
0: Ne, ne, jako jo, fakt, jo, jako takhle, jako... Ano, boom, ho tam, ano, jackpot.
1: Ano, řeším, kam se vydat, ale jelikož mé děti, teda syn už jako jezdí, ale vlastně dcerka začala loni, tak ještě není tak jako, abych jako přímo šel někde do Itálie, z dlouhá cesta, tak jako dívám se tady kolem sousedů, trošku blíž, a člověče, nějak to zdrálo.
0: To víš, no, tak no, co už, jako...
1: Je to vlastně drahší než letní, no.
0: Tak možná je na to jedno řešení, jako aby tě někdo vzal zpátky. Stejně jako Kygo, Take Me Back, a ten je na 13. místě.
1: Ano, minimálně ceny skipasu bych vzal. Místo v Sina!

0: Povedlo se to?
1: Klasický Kaigo. Co se povedlo?
0: Vzít tě zpátky.
1: No teď během té písničky.
0: Podívej se na ceny, na burzi, jestli to spadlo nebo.
1: Ne, ani se to nehlo. Ale vůbec nikdo jako na nás nebral zřetel.
0: Tak možná jsi to říkal jako moc potichu, nebo já ti nevím, jako no.
1: Víš, jak já si rok od roku říkám, jak ten to lyžování, jakoby, jako no všechno samozřejmě globálně zdražuje, ale to lyžování začíná být takový prémiový sport, mi přijde, jako aspoň u pokladny, když ho jdeš platit. Ale těch lyžařů tam je pořád tolik, že pořád musíš čekat ty fronty o víkendu.
0: Tak víš, jak méně sněhu, větší cena, no, tak to je jednoduché, jako, jak bude hodně sněhu, tak zase bude levněji, protože bude všude, no, to je úplně jako jednoduchá rovnice matematická. A víš, co ti vždycky říkají na té pokladně, když tam přijdeš?
1: Dobrý den.
0: No tak to už někdy ani nestíhají, že daj.
1: No takhle myslíš, no.
0: Daj penízky.
1: To ne v Čechách, stejně ale jako pravděpodobně,
0: no. No, je v Čechách, jako, to stejně tak podobně to má Bruna Boyd, tak říká daj.
1: Jo, společně se Shakirou a to byl velký hit letošního mistrovství světa, vlastně taková hlavní oficiální hymna a jinak i u mých dětí velmi oblíbený song teď. Objevili ho až jako po.
0: Tak tady ho máš.

0: Andro, ty jsi před...
1: No?
0: Tak, teď mě zaskočil. Jako
1: já jsem zaskočil sám sebe.
0: Teď jsi mi úplně vzal vítr, tak to mi spadly plachty, ale nikomu no, už nejde.
1: Sorry.
0: Nicméně, ty jsi zhruba před dvěma songy mluvil o tom, že ještě by jakoby to někde chtělo za tím sluníčkem vyrazit, protože tady to pomalu končí. No a tak co kdyby jsi jako zvolil třeba Texas jako destinaci dovolené?
1: Jako daleko, ne?
0: To daleko? A je tam teplo teď?
1: V Texasu to tam bude skoro pořád teplo, to je na jihu no, celkem, jo. Že jo? No.
0: To je vlastně hodně blízko Floridy, ne? Akorát ta Florida takhle ještě vykukuje dolů, no. Jako.
1: Vykukuje
0: na té Floridě, to jsou vykukové. No tak já jsem samozřejmě narážel, proč jako zvolit Texas, asi víš, ne?
1: Já vím přesně, protože... Extáze
0: Music Chart! Ano.
1: Protože?
0: Ta je.
1: Protože?
0: Přes... No.
1: Slyšíme jedenáctku, Ellu Langley.
0: A ta to zvolila.
1: Choosing Texas. Tady máte v celé své kráse 11. nejhranější track uplynulého týdne.

0: Texasu zpátky do Evropy, konkrétně do Francie, možná Španělska.
1: To je taková itoško-Francie.
0: Itoško-Francie, spíše bych řekl Španělsko-Francie, ne?
1: Jako podle interpretu?
0: Ne, podle toho, kde bydlí. Jako
1: aktuálně. Jo, tak to já nevím, kde bydlí.
0: No tak David přes léto bydlí na Ibize, Hypaton asi taky, když tam hraje. A you and I, me and you, to je jako takové, jako ty a já, my a ty.
1: Ale Hypaton je podle mě Ital.
0: Jo, jasně. Jako, no. Jako původem máš naprostou pravdu, ale proč mluvíme o těch...
1: Já myslím, že tam ještě nemá jako bydlení na té Ibice zatím. To je otázka času.
0: Možná ve skříni od Davida tam někde. Oni spolu, že jo, vystupujou.
1: Žijou, to nevím.
0: Žijou asi ne, ale teďka, jestli vzpomínáš před, já nevím, 10-12 lety, tuším na Tomorrowlandu, nebo kde byl záběr toho Davida Getty, takový ten, kdy on se spekulovalo, víš, který, jak čuměl do blba.
1: Jakože se na něco zaměřil. Viděl, podle mě viděl mouchu na světlu, na nějaké hlavě.
0: Se zapřemýšlel. No a teď se stalo něco podobného.
1: Včera jsem to viděl, ano.
0: Ale on se hned po 5 vteřinách probral a úplně se smál, ten člověk ho točil, ale tam nevypadalo, že by na něčem, jako, víš co, taky třeba ho chytla nějaká můza a řekl si, hej, tak co kdybych udělal tohle a teď, ježiš, já hraju. A úplně se začal smát, protože si 100% vzpomněl na ten moment, je to jenom člověk a co, no, tak se někdy zamyslíš, no, taky se ti stane, ne, že někde jako čumíš do blba.
1: Jo, to se jako zaměříš.
0: No a teď jenom kolem tebe chodí a někdo ti něco říká.
1: Stačí 6-7 vteřin a ono to vypadá jako věčnost, jo.
0: No a nevíš vůbec nic. No. Tak tady je máme Hypaton, David Guetta, You and I, Me and You, novinka číslo 1. Tak, kostel začíná.
1: Jo? Začínám vše. Novinky.

0: Extáze Music Chart. Novinka.
1: Novinka číslo 2 je před námi a na ní je takový odpočet. 3, 2, 1. Go.
2: Go.
1: Ale tam není go, ale jsou tam společně Rudimental s Crystal.
2: Crystal?
1: Crystal. Je to dramík. Jdeme na něj. Co jdeme. Ty na to?
2: Jo, já to.
1: Už za chvíli
2: zatím o tom
1: na Fresh
2: tolik
1: Radio.
2: Zatím tolik o tom nevíme, tak si to pustíme.
1: Bude to novinka číslo 2, tak poslouchejte nadále.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete jim

Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Extáze Music Chart.

0: se mě pořádný dramíky, teď v novince číslo 2, tak ještě jednou Crystal společně s Rudimental a track 3, 2, 1, 3, 2, 1. No a jdeme do třetí novinky, tam jsme si tady s Ondrou vybrali dneska, že vám představíme Tokas Miracle, no a to je samozřejmě song, který určitě budeme znát, ale zase se to objevilo v nějaké jakoby nové verzi roku 2026 a má to na svědomí Armin van Buuren společně s Pete Tongem a taky Poppy Backcomb. Tak jdeme si tam hned a uvidíme, co z toho kluci vykouzlili.
1: Extase Music Chart, novinka!

0: Dobří holuby se vracejí, tak bych to nazval já.
1: Jo, ale pokolikáte už, pokolikáte tenhle ten song. Byla... Já myslím, že i do konce letos byl jednou a teď je po druhé.
0: To Kazmi Rykl, ne.
1: Ne, nepletu si. Já to myslím, že to někdo už jako letos taky udělal. Tak jsem se, až jsem se lekl, jak to, že to je novinka, jestli jsem to nevytáhl ze špatného šuplíku.
0: Nevytáhl jsem to ze špatného šuplíku Poppy Bezcomp, Pete Tong a Armin van Buuren.
1: Ano.
0: To je trojička, ti řeknu.
1: Jinak, jestli jsem to jako v rychlosti vyhledal správně, tak původní song byl od Fragmy a samozřejmě to byl start milénia 2000 rok, čoč.
0: A potom to taky bylo častokrát vysamplováno s Puff Daddym dohromady, že jo?
1: Hmm.
0: A pak to v roce někde, tak tuším 2008 někdo už předělal tuto Kazmi Rykl a no. tak dále. No, bylo to už hodněkrát vzáno na paškal. My jsme projeli veškeré novinky a teď jdeme do desítky aktuálně hraných tracků. A když říkám aktuálně hraných tracků, tak to jsou zpravidla věci, které nejsou starší, řekněme, no, půl roku, rok maximálně. A i to potvrzuje například track, který je na desítce, stále hraný, stále oblíbený. Takhle začíná nějakým způsobem. A jsou za ním ti, co jsou zase vzhůru nohama, jo.
1: Jakože Austrála, ne?
0: Je to tak.
1: Tame Impala.
0: Tame Impala, Loser, tenhle ten track, a teď jsem to zase zapomněl, zazněl v Spider-Manovi, ano.
1: No, to si říkal minule.
0: Jo, já jsem to říkal minule.
1: Ano, říkal jsi to minule.
0: Tak to říkám i dneska.
1: A já jsem ten film neviděl, takže nevím.
0: Jo, taky ne.

0: Desítka je za námi, Tame Impala, Loser. My teda jako žádné losery nemáme tady, ani nechceme mít, ale tak hold, jak se Tame Impala nastavila, tak to má. Ne, dejle, nedávej si to Elko na čelo, ne, vůbec ne, vůbec ne.
1: Se tak Loser.
0: Drop Dead. Tak se jmenuje další track v naší hitparádě, který pokračuje...
1: Počkej, drop je... To je nějaký drop.
0: J-drop, no tak to je jedno. No, nedrop. Prostě, jo. Co to mi vždycky říká mamka. Prostě nedrop.
1: Nedrop. A nebo hod nějaký ten drop těm táčkům.
0: Jo, tak to víš, ale hlavně nedrop. Nedrop pod sebou, jo. Olivia Rodrigo na devítce.
2: Místo 9.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead
1: padla.
0: No, padla, ale ono to není o tom,
1: že ono to, jako, to drobit jako... asi od toho bude, o toho slovíčka.
0: No, asi tak
1: drop, oni jako slyšeli DJ, drop, no. Drop, to jak, jakože,
0: nedrop,
1: jak
0: no.
1: Padá ti to, tak padl, padnou. Drop, no.
0: Ale tenhle ten track je jinak o zamilovanosti, je to prý track, který popisuje to, když se jako poprvé...
1: Až jsem padla mrtvá z té lásky, jo?
0: Něco v tom stylu. Tak Olivka je taková jako romantička.
1: Hele, Olivku bych si dal. Nevím jak Olivy, ale Olivku, to mám třeba rád na pice to mám jako hodně.
0: A pamatuješ tu nejslavnější Olivku? Olivka Oilová od Pepka Námořníka?
1: Jo, vlastně, no, ale tu jsem neviděl.
0: Já ji taky dlouho
1: žije
0: neviděl.
1: Žije ještě?
0: No, já myslím, že určitě tak Pepek je taky nesmrtelný, ne? On si dáš penát, člověče.
1: A Pepka jsem taky dlouho neviděl.
0: A jak se jmenoval jako ten takový ten 200-kilový bručoun? Jejda. No tak toho jsem zapomněl, kamaráde.
1: To by se mohlo někdy zase objevit na obrazovce. Takové věc.
0: Teď minulý týden jsme probírali to, že se objevil MacGyver, že jo?
1: Jo.
0: A pozor!
1: A nepodělal jsem se ještě.
0: A hnedka už tam je i Knight Rider, člověče. David Hasselhoff, jeho jasně. Úvodní seriálové roli, mladý to kluk, že jo, to slavné auto, to Kit jsou, mluvící.
1: No, ano, Kit. To jsou staré jakoby, věci, ale ono se třeba teď nějak dotáčí snad už i nová pobřežní hlídka, aby jsme taky řekli jako opozitum, že jo, ta stará byla legendární.
0: A tam běhá jako David Hasselhoff o hulce, nebo jako?
1: Já myslím, že tam už ne, tam jo, už ne. No. Tam se to nějak posunulo jakoby dějově, jo. Ale četl jsem někde, že se to dotáčí, samozřejmě kam se to dostane třeba za rok, no, takže.
0: Jo. Taky jsem o tom slyšel, jsem zvědavý, kdo bude tou novodobou Pamelou.
1: Pamelou, jo.
0: No, tak co by nás mohlo jiného zajímat, jo? Neříkej, že to nezajímá. Co?
1: Ale jo, tak já myslím, no, že jo,
0: plavky,
1: já myslím, že tam budou nové postavy, to nebude jako...
0: No, ještě tam budou nové, no, tak jak ona se to jmenovala vlastně, no, Pamela?
1: V tom Susan?
0: Ne, já si vzpomenu.
1: No,

0: Olivia Rodrigo byl ten důvod, proč jsme se vůbec dostali k tématům, jako je Pepek námořník, Oliva Oilová, že jo, ten Bluto, tím pádem byl jeho ten nepřítel, a taky pak jsme přešli k MacGyverovi, Knight Riderovi a Baywatch.
1: Až k pobřežní.
0: A tam jsme si vzpomněli na CJ Parkerovou.
1: No. To jsem zrovna teď někde viděl čerstvě na fotce.
0: No to už není úplně, jako, to není čerstvé.
1: Jako oceňuju, že ona teď vlastně na to stáří jako zůstala taková jako přírodní. Žádná extra už jako plastika obličeje, nepřehání to v tomhle směru.
0: No tak to jako v tomhle směru. To. Ona si dokonce nechala i zmenšit, že jo, tohleto, no. A tamhleto a ono.
1: No, no jako
0: si. Jako to, vážně, jako jo, to bylo 10 let zpátky.
1: Nebo bylo to těžký už prostě, no, na ty ramena.
0: No, záda bylo, nevím, no. Prostě, no. To víš, baťohy nosit vpředu, to se většinou vzadu a tak dále. Tak Olivia Rodrigo byla 9, ale 8, track, který jsme tak trošku zakecali, Emerald Eyes od Alexe Varena, zase prostě, co jiného, než láska by to mohlo být, jo.
1: No, tak ona ta muzika je dneska převážně o lásce.
0: No a zase...
1: Většinu.
0: No někdy je to o penězích, o lásce, někdy o všem úplně. To
1: no, no spíš ty rapové věci jsou takové ostřejší, že?
0: Brachu. ale 7 bude třeba tak trošku o tom Davida Hasselhoffovi, protože nebudem si nalhávat, že v chvíli, kdy běžel seriál Baywatch jako premiérově, tak on se naprosto právem, díky těm
1: záběrům,
0: mohl cítit jako primadona.
1: Jo?
0: Pořádná primadona. Ale nemá to asi nic společného s trackem, který je na 7 od projektu Two Colors a vy ho právě teď uslyšíte na Fresh Radio.
2: Místo 7.

0: Tak primárona byla docela krátká, že? Tak ono to od toho nazvuje, že jo? Tak jako nebude se moc obtěžovat, že?
1: Primárona byla krátká, ale tak jako když jsme u toho Davida Hasselhoffa...
0: Jo, my to jako nechceme opustit, to téma si myslím dneska.
1: Pamatuješ si na tuhle tu věc? Who gonna feel it?
0: Ano.
1: To bylo dílo hudební...
0: Tam byl šílený videoklip takovej, ne? Si myslím.
1: Já se radši na něj nedívám, ale... Na druhou stranu, pokud nás zrovna posloucháš, Davide Ghetto, Hello to Ibiza, how are you, my friend?
0: Tak taky už je to song, který by jako po celou oprášit, že
1: jako, kamo, no? Udělej to, pojď do toho, my ti to normálně nasadíme jako exkluzivní rovinku. Dáme to celé?
0: Ale my si jako z toho děláme legraci, ale ten single měl obrovský úspěch.
1: To byla platinová deska, no. Já nevím, co všechno.

0: trošku jsme bádali po historii, jo, tak víme o tom, že to byl kdysi africký pověvek.
1: Tanec.
0: Tanec, který, no, pověvek logicky.
1: Který oslavoval Boha.
0: Boha démonika si říkal.
1: Démonik.
0: No a David, ne Geta, ale Hasselhoff si tenhle ten track vzal pod sebe v roce 97, si říkal.
1: No, jako vypadá to, že oficiální video bylo v roce 1997.
0: Tak potom už je to jednoduché 30-leté výročí a druhý David Geta by to mohl udělat normálně.
1: Jako David, pán... David jako David.
0: Huga, chaga, huga, huga. Ale má nějaké dramínky, že jo? No? Ti říkám, že to někdo do roka předělá. Dáme sásku? Můžeme se něco sadit, no, tak jo, třeba ožvíkačky.
1: Ožvíkačky? Ožvíkačky, no, tak to bychom mohli.
0: Tak jo, chci ty umba bumba, jo? Jablečné.
1: Plečné.
0: A ty?
1: Melounové.
0: Melounové, dobře. Melounové. Jo, jsi vzpomněla tu Pavlu, no, melounové.
1: Ano. My bychom možná mohli jako každý týden zařadit takovou nějakou super vzpomínku, ne? Já, to... Uděláme nějakou novou tu, jak se tomu říká?
0: Rubriku?
1: Rubriku, no.
0: To už nejsou ani jedy, to je normálně raný hnusismus, tady totální nehnusismus.
1: Nebo,
0: jako...
1: třeba připravíme nějaké hlasování, ať si vyberou lidi, co?
0: Flashback.
1: Flashback.
0: Myslím, že by si měl radši flašku back nějakou, ale Lost Frequencies, Mary Froze a Paraíso, tracky, který jsme minulý týden obdivovali a říkali jsme si, z jakého jazyka asi je.
1: No, co to bylo, španělština?
0: Já nevím, já ale je to šestka, nevím, prostě. Místo šesté! Hugačaka.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
11: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
10: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
12: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: líbezný hlásek jako od koní páska.
1: Jo, to je naše oblíbená hláška. Nemůžeme mít vysílání, ve kterém bychom hlásek jako koní pásek nepoužili. To už je naše taková tradice. Prostě to tady musí zaznít.
0: A samozřejmě jsme skvěle poučení už jakoby z minula, že jde o ptáčka, který se jako často údajně jakoby...
1: Pase s koňma.
0: No, prochází vlastně po loukách, kde se pasou koně.
1: MK, Tristan Henry a Leavin, to je další záležitost na bramborové medaili, která nás vyporodě čeká a prostě já to pustím, to je tak dobrá věc, že k tomu asi není co dodat. Nebo máš něco?
0: Nemám, no.
1: Tak 3, 2, 1, napušťaj.
2: Místo čtvrté!

0: tři nejhranější tracky uplynulého týdne můžeme vyhlásit už za pár okamžiků. Jenom Dale, co říkáš na track Talk to You jako obecně? Já jsem si ho prostě zamiloval.
1: No tak já bych řekl, že ho mám v té trojice společně teď aktuálně Shine, Way on the Sun a právě Talk to You, že je to taková jakoby podobná jakoby
0: pozitivně naladěná music, jo.
1: Pozitivně, ale i jakoby i žánrově jakoby. Je to patří to k sobě, no.
0: Já si myslím, že nebudeme zdržovat dále, prostě Talk to You pouštíme 3 2 1 teď. Za mě rozhodně nejpozitivnější věc a jako venku, když nám tak jako poprchává tady dneska v Ostravě aspoň, tak my už po třetí dnes přivoláváme sluníčko. Doufujeme, že se nám to povede. Místo

0: Wow, za mě neskutečná bomba se vším všudy, jak se sluší a patří. A teď jdeme na tu, co ještě nevečeřila. No na Adélu, no.
1: Počkej, my už jsme to tak, to už byla, jo, vlastně.
0: To už byla trojka, kecám. My to takhle bušíme, jedeme bomby.
1: Bušíme jako jízdní řády, jsme samozřejmě zase, jakoby, my jsme naopak proti vlakům napřed.
0: Ještě, ale jenom takhle, homce, my to ještě zvládneme to spoždění.
1: A máš pravdu,
0: vytvořit.
1: Že na druhém místě dneska interpretka, která opravdu ještě nevečeřila, stejně jako já ostatně, a kdybych si dal mikrofon níž, tak by to šlo i slyšet, podle mě.
0: Jako k zadku?
1: To bych spíš jako, že bych už jako jedl, ne?
0: Ain't in LA, asi nebyla ještě v LA prostě. Tak Adélo, na večer se holka jedna zlatá.
2: Místo druhé.

0: Adélo, Adélo, dej nám vědět, až budeš v LA, jaké to tam je.
1: Ale přišlo mi, že nebyla po večeři, víš, taková...
0: Taková hladovější, no.
1: Nebylo to jako, že plná energie, tahle byla taková trošku temnější skladba, ale dobrý to bylo.
0: Bass Persuades.
1: Dneska za dvě, no.
0: Jak bych to jako přejmenoval do češtiny, basové Persejdy. Ty nás čekají
1: jsou
0: na jedničce.
1: Názvy, čoče,
0: to jsou názvy, nevím, kdy na to Miley Cyrus přišla, ale jedno je jisté. No. Tenhle ten název jí zaručil první místo pro tento týden v hitparadě Extáze Music Chart. A my gratulujeme!
1: My gratulujeme a my doufáme, že to teď bude jako song plný basů.
0: A taky Persuade.
1: Taky Persuade, což úplně jako asi na písničce nepoznáme. No. Ve videoklipu možná to bude lepší.
0: No taky basy poznáš, ne? Že když to nebasuje, jo. Tak to je jako... Já jsem měl takové ploché. Přísloví, ne? Já jenom přemýšlím, jak ho říct, to nejde publikovat ani. Když řekneš slušně, tak to jako bude znít možná ještě hůř než prostě. Jako.
1: Znáš, jako... Nevím, co myslíš, ani radši. Ano.
0: Ne, já to řeknu tak, ať je to naprosto
1: to
0: jakoby,
1: stínu, jako
0: slušné, diplomatické. Je to, to přísloví, teda si jako doplňte to, je to pro mužský rod.
1: Ano.
0: A jako track bez basu by se dalo říct, že jako když souložíš a nemáš ty, že varlata, no. Že to prostě je o ničem, no.
2: Místo první. Let's
0: go. Přeložte si to, jak chcete. Bylo to slušení, kdo mi nic nemůže na to říct, a to přísloví prostě přesně. Existuje.
1: Jo.
0: Takže basy je pořádně doprava.
1: Ale slyším ho dneska poprvé. To přísloví.
0: To přísloví.
1: A tu skladbu prakticky je taky nová, no.
0: Nezapomeň, že když je něco špatně, tak...
1: Dneska jednička.
0: Dneska jednička, no. My se loučíme radši. Čau,
1: už?
0: Čau.
1: Mějte se, ahoj.
0: Za chvíli Move It, Pecos a taky Disco Rapido, že jo?
1: No, ale jenom půlka.
0: Oba dva mají se, oba dva.
1: Jo? Tak to víš, no. Ty víš, já nevím, no.

Radio Fresh. Radio Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM. Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasu.
1: Posloucháš Fresh Radio.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina.

0: Mašinérie!
1: Nazdar automotofrešáci, neděle 20. září, 13 minut po 17. hodině. A to znamená, že ten správný čas na nedělní mašinérii s Martinem tady u nás na Frežrádu. Týden se s týden sešel, bylo toho strašně moc, co se za ten týden událo. Ono možná ještě více se toho teprve udá. No o tom bude dnešní mašinérie. Podíváme se na různé novinky, na nějaké možná i špatné zprávy, co se týče ceny benzínu, ale mám tam i jednu pozitivní, která se vlastně dneska objevila nějak kolem poledne, takže všechno to probereme. Díváme se na akci, která se konala včera, minulý týden jsme si o ní povídali. Máme to prostě hodně, hodně dobré muziky tady u nás na Freši. Tak zůstaňte se mnou a bude to pohodová jízda.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Radio. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně jo, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina, odměny bez čekání.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
7: Buď fresh!
8: Fresh!
7: Fresh Radio
8: CZ!
9: Kill

0: mašinérie.
1: Maroon 5 Memories tady u nás v éteru Fresh Rádia, ano, to byla pěkná pecka. Na neděli to mám rád takovou muziku. Nicméně říkal jsem, že se vrátíme k akci, která se konala včera minou. Mašinérie jsme na ní zvali, jmenuje se Motarkáři pomáhají. Byla to benefiční akce pro Danušku, která trpí bohužel nevylečitelnou nemocí ALS. Úžasná akce, rozhodně děkuji pořadatelům, protože sám jsem na ní dohlídl. Dojel jsem tam s kamarády, za prvé teda, vyšlo nám počasí na jedničku. Ani vedro, ani zima, nepršelo, prostě paráda. Sešlo se nás tam poměrně hodně, já ty čísla přesně nevím, ale zkusím se za chvíličku spojit s pořadatelem Vaškem, který je rozhodně zná. No a jako pokecali jsme, dali jsme si kávičku, birel. Pokoukali jsme na ty stroje, mě teda strašně pobavilo, když tam přijel kolega, a teď nevím, jestli to má nějaká tříkolka nebo čtyřkolka, mám, že to je tříkolka, a za ním se dělá kostra v helmě, tak to jsem teda ještě neviděl, tak se za ním přišel, říkám, hele kamaráde, můžu si vyfotit tvojí přítelkyni, protože tohle jsem ještě neviděl, a on říká, jasně, dneska jsem byl poprvé, ona včera teprve přišla v balíku, takže vzal jako novou přítelkyni na projížďku, měli tam pěkně nějakou kurtovanou takovýma těma černýma elektrikářskýma páska. Tak doufám, že ji nikdo neztratil. Tak kdybyste ho někde potkali, tak pozdravte jeho přítelkyni, protože to bylo strašně fajn. Tak a za chviličku zkusíme spojit Vaška a řekneme si, kolik jsme vybrali, kolik tam bylo lidí a tak dále. Zůstaňte na Freši.
0: Fresh!

0: Mašinérie!
1: Přesně tak, nedělní mašinérie s Martinem tady u nás na Freši. Já jsem sliboval, že se zkusím spojit s Vaškem pořadatelem včerejší akce Motorkáři pomáhají. Vašku, slyšíme se, ahoj!
2: Ahoj, ahoj, slyšíme se velmi dobře.
1: Paráda, tak co Vašku, jak to dopadlo?
2: Tak akce byla velice úspěšná, jako otočilo se spoustu motorkářů, spoustu kamarádů, myslím si, že všichni se bavili skvěle. Hlavně Danuška všechno zvládla v pořádku, výjížďka byla super, užívala si to tak, jakože jela ještě jeden okruh, takže bylo to fakt, co bylo perfektní.
1: Já jsem chválil, že počasí nám teda vyšlo na jedničku. Víme zhruba, kolik se sešlo motorkářů?
2: Tak já jsem se o to nezajímal, něco se vybíralo, něco se probíralo, něco se tam vlastně řešilo ohledně nějakých přívěšků a tak. A něco šlo k QR kodem, takže o to jsem se nezajímal. Určitě se něco vybralo, byli jsme rádi, že hodně lidí přispívalo na tu akci.
1: Ale tak možná, že tě v tuto chvíli překvapím, já přesně vím, kolik se vybralo.
2: Super.
1: Zjišťoval jsem to z okolí Danušky a zkusíš si třeba tipnout alespoň?
2: Ty, nevím, počítal bych tak jako něco přes 20.
1: Tak bylo to něco přes 25.
2: Krásný, no super.
1: Paráda, tak vlastně celý ten výtěžek půjde na takové jakoby náplasti, které zmírňují bolest a trošku simulují ty svaly, takže to je úžasná zpráva. Vašku, ta výška, já vím, že Danuška byla na místě, že jela na té tříkolce i ten okruh a ty si tam říkal do mikrofonu, že neví, že si to zvládne vůbec, takže dojela, bylo to úplně v pohodě.
2: Ano, oni jeli úplně poslední, kdyby náhodou, bylo to super, já jsem jel první, takže vůbec nevím, co se vlastně vzadu dělo, ale jak jsme dojížděli, tak už byli na místě, na motopauze a když to řeknu tak, přijeli jsme, byla vysmáta, nadšená, mluvil jsem s ní, chtěla jet hned po druhé kolo prostě, takže bylo to fakt emotivně hodně náročné a bylo to super.
1: Bylo vidět, že jí motorkáři se s ní fotí, že mají radost, že jí vidí, že zvládla vůbec dojet, protože jsme měli trošku obavy, jestli ten zdravotní stav to dovolí. Všechno dopadlo, myslím si, že na jedničku s třema hvězdičkama.
2: Jo, bylo to úžasné pro všechny.
1: Takže moc děkujeme všem, kteří se včerejší akce zúčastnili, kteří před vám přispěli. Opravdu to bylo skoro 26 tisíc. Vašku, to ale není poslední akce, kterou pořádáš ještě, tak co nás čeká příště?
2: Tak nepořádám to víceméně já, ale říkali jsme si, že podpoříme další akci, na kterou jsme byli pozvaní už dříve. Je to Help Cup na výstavišti v Kroměříži. Je to pro Emičku 16-letou, která zůstala na vozíčku a bude to super akce, je to tuningová akce, bude tam spousta lidí, aut, upravených aut, jo, motorkářů. Tím, že Emička chtěla motorkáře, tak vlastně pojedeme jako motorkáři, pojedeme z motopauzy v neděli v 10 hodin, je tam sraz a pojedeme přímo tam.
1: Tam je, mám tam dokonce výhoda, že potom je státní svátek, takže lidé nebudou spěchat domů a tuhle akci si možná o to více užijou.
2: Ano, počasí jsme se dívali, takže počasí by mělo být, tak počítám, že nás pojede dost, tak uvidíme, jak se sejdeme a pak to pořešíme, jak pojedeme kolektivně a budeme to zvládat.
1: Je to úžasné, že motorkáři a vůbec ten svět i automobilů pomáhá právě těmhle nemocným lidem, myslí na ně a vůbec nemají problém prostě přispět nebo minimálně ten čas s těmi lidmi strávit, to je prostě nádhera.
2: Tak je to, každý máme to srdce někde, že jo, takže
1: na tom správném místě.
2: Jsem rád za to, že prostě ti lidi jsou kolem nás a že umíme si takhle pomoct, protože jednotlivec, co si budeme, nedokáže víceméně nic.
1: Je to přesně tak, bohužel někdy ten stát prostě, nechci říct, že šetří, ale dívá se třeba někam jinam a tyhle ty věci nevidí. Nicméně Vašku, díky moc za včerejší akci, díky moc za to, že pomáháš a díky moc, že jsi byl se mnou tady v Mašinérii.
2: Ano, já děkuji vám všem posluchačům Fresh Radia a všem, kteří se účastní takové akci. Moc za to díky.
1: A rozhodně se neslyšíme naposledy. Měj se krásně, ahoj a kolama dolů.
2: Ahoj, děkuju. Fresh Radio.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Mašinérie!
1: Tak a my v tuto chvíli jdeme do Mošnava, protože tento víkend se tam konaly 26. dny na to. No, byla to úžasná podívaná. Já bydlím s dušnou čarou od letiště možná 5 kilometrů ve Studénce, tak jsme to měli jakoby v přímém přenosu, protože vlastně čtvrtek, pátek probíhaly ty nácviky, kde oni, mám pocit, že ještě víc tomu dávají, než ty samotné dny. Prostě nám to lítalo nad střechou. Občas, teda když jsem byl vevnitř, tak se nevěděl, jestli nám to letadlo spadne na barák nebo na zahradu, prostě něco úžasného, šíleného a vždycky na ten konec září se těším, protože pro mě to je teda neskutečný zážitek. A je to vidět i na vás, protože zaprvé teda včera bylo nějakých 92 tisíc návštěvníků. Doprava tam kolabovala, prostě je to vždy spojeno s těmi dny na to, že ta doprava na tom příjezdu a potom na odjezdu prostě skolabuje, ty cesty to nezvládají, ale lidé jako většinou s ním počítají, protože ty kolony tam jsou každý rok. Ty letadla, která tam lítali, ty F-16, já nevím, co všechno tam, ty vrtulníky, dneska jsem měl vrtulník, který to tam normálně jako po zádech posílal, prý to je jediný vrtulník, který to umí, jo, a ten pilot je taky snad jediný, který si to vůbec troufne, protože já si to nebudu představit, že letím ve vrtulníku a mám vrtule pod sebou, co kdyby z toho vypadl, tak jsem minimálně nasekanou. Potom tam bylo, teď nevím přesně ten název, Royal Red Arrows, nebo něco takového, kluci z Velké Británie, 7 stíhaček malovali úžasné srdíčka na obloze, prostě něco šíleného, vždycky, když vidíte, jak ta stíhačka letí směrem dolů na to letiště, tak teď nevíte, jako stihne to otočit, nestihne. Viděl jsem jí přímý přenos těch pozemních ukázek, kdy opravdu armáda České republiky a všichni ti spojenci, bylo tam 14 zemí prezentováno. No, jako opravdu nádhera. V 18 hodin si řekneme nějaké komplikace, které momentálně souvisí právě s odjezdem z dnů na to, protože ta doprava tam housne, máme taky jednu dopravní nehodu, tak rozhodně zůstaňte s námi na Freshi.
0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Nějaká půl minutka nás zbývá do 18. nedělní hodiny. Podíváme se na cesty, co nás tam trápí. Jedna dopravní nehoda nás trápí mezi Nošovicema směrem na Žermanice, zhruba na úrovni ramp, které potom sjíždějí na dálnici D48. Je tam nehoda dvou osobních vozidel. Je to průjezdné se zvýšenou opatrností. A také dávejte pozor, pokud se vracíte někde směrem od Příbora, směrem na Ostravu, tak kolem letiště Mošnov samozřejmě doprava je poměrně hodně hustá. Dívám se na dopravní info, je to tam všechno červené. Potom nám to zhouslo na příjezdu do Ostravy silnice 158, což je právě ta silnice od Mošnova, tak ta křižovatka Nová Bělá, ta světelná, kde jsou ty pumpy, tam nám to stojí skoro až po Krmelín, samozřejmě někdo to chtěl objíždět, tak nám to stojí i mezi Proskovicemi a Výškovicemi. No a když se podíváme na tu druhou stranu, kdy se jede z Mošnova kolem Studenky na dálnici D1, exit 336 Butovice, tak tam kolem Studenky Nová Horka rovněž červená barva, takže i tam se to štosuje. A také směrem z Mošnova na Příbor přes ten tunel, i tam je to oranžové barvě, takže tam ten provoz bude o něco hustší. Dávejte na sebe pozor a šťastně dojďte.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Mašinérie!

0: Mašinérie.
1: 18 hodin a 12 minut k tomu nedělní mašinérie s Martinem, před námi je druhá hodina. Stejně by mě zajímalo, pokud jste třeba odlítali právě na dovolenou z letiště Leoše Janáčka tady u nás v Ostravě Mošnově v rámci konání dne na to, jak se to vlastně zvládá, protože já mám docela strach z létání a vždycky to strašně jako těžce prožívám. I ty přípravy, kdy vlastně musíte přijet na letiště o 2 hodiny dřív, teď se musíte odbavit. No a v tom formulu, který tam je, za prvé ty kolony, za druhé předpokládám, že to letiště je v obležení těch diváků, těch vojáků a všech. No, vůbec si to nedou představit, že by měl třeba ve 12 hodin, kdy ten program skoro jakoby je v té největší fázi, že by měl odlítat. To by mě asi odvezli. No, ale můžu vám třeba prozradit, že mým hostem některé další mašinérie bude pilot dopravního letadla, který určitě tyhle otázky třeba bude vědět. Rozhodně se budu ptát na to, jaké to je lítat s takovým velkým dopravním letadlem, protože on lítá po celém světě. Dělal se s ním už jednou rozhovor, takže některé věci už si dovedu představit, jak vypadá příprava pilota, jak to funguje na palubě, personál toho letadla. Ptal jsem se ho na tleskání, pokud se přistane jako dobře, tak Češi tleskají. Jak to vnímají piloti, jestli to je urážka, protože jsem to slyšel třeba, že je to může urážet, to je přece jejich práce a musí s tím letadlem dosednout jako v pořádku. Takže rozhodně si tu některou další mašiny nechte ujít, dám vám to hodně dopředu vědět a zůstaňte se mnou, protože za chvíličku se podíváme na ceny benzínu a nafty, protože tady skoro pláču. Dab FM, anebo apka.

0: Mašinérie.
1: Minulou neděli v Mašinérii jsme probírali cenu nafty a benzínu a já jsem si tady zoufal, jak je to strašně drahé a trošku jsem i predikoval to, že to bude za týden ještě horší, no a samozřejmě je to tady. Našel jsem, kolik vlastně dneska stojí nejlevnější naturál, což je 44 korun a 40 haléřů, naproti tomu nejlevnější nafta je 48,50. Ale projížděl jsem dneska Ostravou a vůbec po cestě do Ostravy jsem viděl nejdražší naftu snad za 53 korun a tady i v rámci Ostravy už běžně 51 korun, což je teda už docela darda. Bohužel v rámci reklamy vám nemůžu říci, kde jsou ty nejlevnější pumpy, ale můžu vám doporučit portál, který právě sleduje v rámci třeba celé České republiky, zadáte Ostrava, on vám vyjede vlastně všechny sledované ceny, které momentálně v tom okolí se nacházejí. Portál se jmenuje mbenzin.cz a tam si to můžete potom třeba seřadit a uvidíte tu nejlevnější, nejdražší, najdete si tu právě svou pumpu. Dneska se ale objevila docela dobrá zpráva, alespoň teda doufám, protože ještě nejsou úplně podrobnosti a já vám je za chvíličku prozradím vlastně, co se objevilo a o čem to bude.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: No, super.
8: Co no, super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Čekuj Fresh Radio CZ.
12: Fresh Radio.
13: All day, every day.

0: Mašinérie.
1: My jsme Fresh Radio, nedělní Mašinérie s Martinem. Pokud vás to zajímá, tak jsem byl v pátek v Polsku na projížďce na motorce a tamní ceny benzínu a nafty taky nejsou vůbec optimistické. Řekl bych, že daleko horší než u nás. Natural tam jde na 7,99 a nafta dokonce 8,99, když vezmu zhruba, že je to 6 korun ke zlotému, tak na té naftě jsme na nějakých 54 korunách, takže ještě minimálně o nějaké dvě kačky je to horší, když připočtu tu cestu, tak jako fakt nic jako moc. Bohu dík, okolní státy na to začaly reagovat, protože ta cena je opravdu neúnosná a pokud je třeba denně dojíždíte do práce nebo prostě se tím živíte, taxikáři a podobně, tak relativně už brzy spláčeme nad výdělkem. Tak třeba v Maďarsku vymysleli, že jim dají jednorázový příspěvek na benzín nebo na palivo. Není to jako úplně samozřejmé, bude se to odvíjet od nahlášené, pokud jsem dobře pochopil, silniční daně nebo to, co tam oni mají. A nebude to pro každého v tom smyslu, že budou vlastně dostávat ten příspěvek jenom majitele slabších vozidel. Tamní vláda a představitelé si řekli, že ten, kdo má na drahé auto v řádu třeba několika milionů, tak nepotřebuje nějaký příspěvek, který mám dojem, že činí 1300 korun, tak nějak. Takže bude to jenom pro někoho. Dokonce některé evropské státy zvažují, že by omezili dopravu, protože ta cena nafty se zvyšuje za prvé tou eskalací toho konfliktu na Blízkém východě a také, že se pomalinko a jistě krátí zásoby v rafinériích. A to samozřejmě trošku vyvolává paniku v tom, jestli to palivo vůbec bude nebo nebude, tak některé státy se rozhodly, že by mohly omezit dopravu a to tak, že vlastně v jeden den by mohli jezdit jenom liché čísla a v druhý den sudé čísla. Číslo se bere to poslední číslo na vaší SPZ na vozidle a dovedu se představit, že třeba lichý týden budou jezdit liché čísla, sudý týden sudé čísla, ale pokud jezdíte denně do práce, tak nevím, co budete dělat v tom týdnu, když vlastně nebudete moc jezdit. Jestli koupí nějakou babetu, která nemá SPZ-ku, nebo prostě to necháte na vlaku, na autobusu, asi doufujeme, že tady to nedojde. Bohu dík, teda dneska v televizní debatě pan vicepremiér Karel Havlíček prozradil, že i česká vláda má připraveno opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, ale neuvedl konkrétní to, co vlastně nás čeká. Prý nám to kabinet oznámí v pondělí. Já jsem se podíval, jak vlastně se skládá cena benzínu, tak je tam spoustu položek, je tam spotřební daň, je tam DPH, které činí 21%, ale se ceny už jakoby výsledné, kde je započítána cena samotné ropy, rafinérie a výroba, což samozřejmě má nějaké náklady, pak je tam doprava a logistika, no a samozřejmě nakonec i marže vlastně těch jednotlivých prodejců, kde my na ně nadáváme, že oni si to tam nasazují, ale ta je prý kolem 1-2%, takže z té částky to není tak hrozné, ale teď je otázka, když ta pumpa nasadí nižší ceny a má větší výtoč, anebo vyšší ceny a menší výtoč, co se vlastně ve skutečnosti vyplatí. Když budu spekulovat, co by nám vláda mohla zítra představit, protože už tady jedno zastropování cen bylo, byla tam nějaká úprava, mám dojem, že DPHčka, tak právě, jo, možná snížit DPHčko, nebo ho odpustit, nebo snížit spotřební daň, nebo ještě nějaký, nevěřím tomu příspěvku, tak jako Maďaři, jo, ale možná, že vymysleli ještě něco dalšího, budeme se rozhodně těšit, budu to bedlivě sledovat, v pondělí bychom se to měli dozvědět. Fresh.

0: Mašinérie!
1: 121. nedělní mašinérie s Martinem tady u nás na Fresh Rádiu. Vím, že hodně z vás je zaměstnanci dopravního podniku Ostrava a teď mám takové jedno, dalo by se říct, ty podnikové oznámení. Od zítřka začínají volby do dozorčí rady dopravního podniku Ostrava, která se skládá z 9 členů a právě zítra se budou volit 3 členové zástupci zaměstnanců. No a tak jako neskromně si přisadím, že jsem kandidát číslo 2, tak doufám, že pokud mě poslouchají minimálně moji kamarádi z dopravního podniku, tak jejich hlas dostanu. Ale proč to říkám? Mě strašně potěšilo, že kolegové z Fresh Rádia mi dali podporu, natočili dokonce krátká videa, kde propagují tu moji volbu a strašně pěkně mě prezentují. Třeba kolega Honza Pernický, protože on už nějakou dobu pracuje se mnou v dopravním podniku, natočil tohle krásné video.
2: Martin je nejen kolega tady v dopravním podniku, kde mě mimochodem i on sám přitáhl do slova a do písmene, ale je to i můj dobrý kolega z rádia, kde každé ráno vysílám s Monikou Rudovou, Rádia Fresh. A já mám celkem jasno toho, koho budu volit, protože Martin je za mě stělesnění zodpovědnosti, příjemnosti, fajn pokecu a vlastně i upřímnosti. Takže v tomhle já mám 100% jasno. A doufám, že i vy.
1: Honziku, díky moc, perfektní to slova, doufám, že to teda nakonec vyjde a to, že jsem tě přitáhl jako násilím skoro, tak to není vůbec pravda. Ty víš sám, že jsi přišel dobrovolně, já jsem ti tak jenom trošku pomohl, ale já myslím, že ti to jde.
0: Fresh Radio! Přijďte si zaběhat!
3: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně jo, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

0: Mašinérie!
1: Teda přiznám se, utoklo to dneska jako voda. Dnešní mašinérie se dostala do samého finále. Já vám můžu slíbit, že příště, ať se to nezdá, protože když to vezmu tak nějak v hlavě, tak 3 týdny zpátky byly ještě docela vysoké teploty, možná nějakých i těch 630 a najednou začínáme uvažovat, že budeme přezouvat vozidla, protože v podstatě měsíc a kousek a začne platit povinná zimní výbava od 1. listopadu. Takže pomalinku se zamyslet nad tím, že je nejvyšší čas přezout, objednat se a něco si povíme o zimních pneumatikách. Přijdou zase kluci z Káček, oni jsou fakt jako experti a poradí nám, co to jsou zimní pneumatiky, jestli se vyplatí celoročky, prostě všechno to, co oni o pneumatikách ví, tak vám zkusíme předat. Mějte se krásně do té doby a kolama dolů. Ahoj! Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Fresh Radio.
1: Jsme metropolitní rádio.

0: Nastala sudáně dejele, máme po 19. Opět je tady dvouhodinová relace Trans Attack, nabitá spoustou perfektní trance music. Vítáme všechny posluchače Fresh Radio, příjemný poslech vám od mikrofonu přeje váš dnešní průvodce Peter Paul Rota. Rovněž zdravím za mixážním pultem svého kolegu Marka.
1: Ahoj, ahoj.
0: A zejména dnešního hosta relace, kterým je, dá se říci, domácí DJ Vibefield.
2: Zdravím všechny, ahoj.
0: Jo, perfektní. Samozřejmě, že se moc těšíme na tvůj speciální set, který jsi pro nás dneska připravil, ale samozřejmě do té doby si pustíme ještě pár věcí.

Ještě tedy probereme, co obsahuje dnešní scénář. Samozřejmě tradičně mrkneme na pár aktualit. Jako vždy probereme téma, kde se co děje, kde vám kde zahraje. A pro soutěživé jedince máme opět připravenou soutěžní otázku o ceny. K tomu všemu navíc přidáme řádnou dávku muziky, takže DJ hraj.

0: V rubrice Aktuality pravidelně probíráme různé mimořádné okamžiky výročí či narozeniny. Dnešní první gratulace míří do Ruska, kde 28. září oslaví narozeniny DJ Arty, který loni hrál na festivalu Beats for Love. A 4. října slaví narozeniny americký DJ Brian Tiso, známější jako BT. Koukám, Marku, že chceš ještě něco dodat?
1: Ano, rád bych ještě našel, co mi tady hlásí svět. Když mluvíš o těch narozeninách, tak zítra narozeniny slaví i náš Peter Paul Rota, takže gratulujeme, přejeme všechno nejlepší a ti trancová muzika dělá radost.
0: No tak teda děkuju za přání samozřejmě.

0: Za mixážním pultem máme hosta dnešní relace, kterým je DJ Wavefield. V jeho speciálním setu a nastává čas pro jeho vyspovídání a nebo otázky tak trošku z historie a tak trochu na tělo. Jsou to tradiční dotazy, které dostává každý. Některé vznikly dokonce z popudu posluchačů. První, takový zásadní. Kdy ses poprvé setkal s hudebním stylem trance a co je pro tebe osobně znamená tento styl ve porovnání s jinými žánry?
1: Jo, to asi bylo nějak možná před 15 lety. Jsem vlastně, když jsi pracoval ve fabriku tady vlastně, kde je Radio Fresh za barem, a tady vlastně si jel hodně trance, jakoby, že jo? Takže se mi ta hudba začala hodně líbit, trance, progresiv. No a tak jsem jakoby zkoušel něco na mixu kamoše v klubu a to byly jakoby jenom začátky, a pak jsem si koupil svoji konzoli a nějak jsem začal tak hrát a tak různě, no.
0: To už mi tak trochu odpovídáš na další dotaz, ale já ho přece jenom položím. Takže kdy ses vlastně dostal k DJingu, jak a proč vlastně?
1: Takže to mám říct znova.
0: No tak...
1: Proč? Proč? Jakoby asi už od svých 16 let prostě jsem začal chodit jakože různě i do klubu a tak dále. Jo, když mě tam dostal někdo jakoby starší, a hudbu poslouchám jakoby už strašně dlouho. Jak prostě techno, tech house, prostě trance, jo, jakoby každá hudba má svůj jakoby určitý jakoby podžánr, jakoby je více jakoby těch, jak bych to řekl, podstylů jakoby každé hudby jako za mě. A tak nějak jsem se k tomu dostal. Chtěl jsem prostě začít mixovat, tak jsem si koupil tu konzoli a zkusil jsem to, no.
0: Jasně. Každopádně byl někdo, kdo tě v té době inspiroval?
1: Tak jako bylo to hodně DJů a tak hlavně jakoby Martin Gredner, že jo, tady ve fabriku, jo, takže asi takhle jakoby. Jinak DJ Pryč, to jsem byl z toho hotový, když si ještě jakoby byly staré přehrávače, tisícovky, asi pamatuješ?
0: Jasně.
1: MK jedničky a ještě neměli, myslím, Sync se mi zdá nebo tak, a hrál frajer ze 4 playerů, tak jsem na něho koukal jak puk, jako. Takže takhle, no.
0: Já ti dám zase prostor na tvůj set, ale určitě se dostaneme k dalším dotazům.
1: Jasně, díky moc.

0: A máme tady další dotaz, když už jsem tě vzpomínal z tvé DJské historie, tak ještě mě napadlo, jestli by si vzpomněl na úplně tvoji první akci.
1: Moje první akci, jo. To asi byla v Bohumíně, protože pocházím z Bohumína. A tam jsme s klukama asi v jedné hospodě uspořádali akci, jo, myslím, že jo, že to bylo, no. To už je fakt jako hodně dlouho, jakoby takhle, jo. Že jako hnedka samozřejmě tě nikdy jakoby nikdo neobsadí, nebo tak, jak začneš hrát, tak jsme jakoby, poznal jsem nějaké lidi a zkusili jsme něco jako udělat. Jinak mimochodem, jakoby já hraji techno pod jiným jakoby nickem. Vibefield vlastně je melodické jakoby věci hraju, takže jo, anebo tech house, prostě progressive, ten trance, jako jo. Takže začal jsem, jakoby jsme dělali techno prvně, no. Asi tak.
0: Jasně, jasně. A jeden takový dotaz, který je velmi, velmi vítán a vůbec často se na něj posluchači ptají. Jaký byl tvůj nejkurioznější nebo nejdivočejší zážitek za mixážním pultem, ale jenom podotýkám, co už jsme tady minule řešili, že nemáme po 22. hodině.
1: Jasně, jasně, chápu. Ne, to byla taková prkodinka, no, to jsem hrál někde v Karvině a hrál jsem tam trend, co si pamatuju. A vlastně při přechodu, jak jsem tam vlastně pustil tu šavli, tak ona vyletěla mezi lidi, no. Tak jsem pak hledal šavli mezi lidmi, nebo spíš až u ní pomůžu, až mi je najdou, jakoby, no. Takže to je asi můj možná nejkurioznější asi zážitek, jakoby takový, co se dá jako prezentovat před desátou.
0: Aha, a pak je těch spousta, které se prezentovat nedají.
1: Dá se říct.
0: Takže my dáme další muziku a ty neprezentovatelné zážitky si budeme povídat tady mezi námi.
1: Dobře, okej, okej.

0: Dále tady máme za mixážním pultem dnešního hosta DJ Vibefield. A Marku, co na to říkáš, na jeho výkon dnešní?
1: No, já jsem za sebe nadšený, za mě je to krásná pohodová hudba, moc krásně se to poslouchá a doufáme, že to vydrží.
2: Jo, vydrží určitě, díky moc kluci, jsem rád, že se vám to líbí a všem posluchačům.
0: Dobrá, takže když už jsme probrali DJské zážitky, kuriozní, tak samozřejmě se nabízí i dotaz, který klub nebo festival považuješ za svůj kariérní vrchol, neboli jaký je tvůj největší profesní úspěch, na který jsi hrdý?
2: Největší profesní úspěch je v roce 2015, kdy jsem vyhrál kontest na Macháč. Jakoby jo. Hrál jsem tam ve 4 odpoledne, v sobotu, takže jsem byl jako úplně nadšený. Ještě jsem nebyl tak zkušený, takže jako vyhrání z playeru, takže jsem si sebou vzal svoji konzoli, abych prostě jakoby z toho odehrál ten svůj set. Jako no. Ale jako bylo to super, jako. Moc jsem za to rád a bylo to parádní. Zahrát si na Macháči. Nečekal jsem, že uvidím jakoby svoje jméno vlastně na tom, no, na počítači vlastně, jak jsem se koukal, jestli mě vybrali nebo ne náhodou.
0: Jasně. Asi tak. Jenom pro ty posluchače samozřejmě předpokládám, že jich mnoho nebude, ale pokud někdo neví, co je Macháč, tak je to skvělý open air letní festival u Machova jezera. Dobře, další dotaz. Kam myslíš, že se hudební scéna a hudební styl trance bude ubírat v dalších letech, jestli přežije, nepřežije, co ty na to?
2: Ono záleží, jakoby. Trance je emocionální prostě hudba, jako která by měla mít tady svoje místo, takže záleží, jakoby, no. Tak musíme to asi my nějak propagovat tady, ne?
0: Samozřejmě, já s tebou v tomhle tom souhlasím.
2: Bohužel už to tak není, jako jak kdysi. Co si budeme teďka, jakoby Česko je dramová velmoc, dá se říct, jakoby, když to tak, tady jedou hodně dramy, no.
0: Tak budeme si držet palce, aby to nějak dopadlo.
2: Jo,
0: tak,
2: určitě.
0: Dotaz další, co ty a vlastní produkce?
2: Já produkci jsem zkoušel, jakoby něco na Abletonu, ale jako je to pro mě docela, jakoby složité tím, že neumím moc dobře anglicky a jako je třeba na to samozřejmě čas. Jo, hodně času na to skládání hudby a dělat tu produkci, takže zatím jakoby jsem to nechal ležet, jakoby takhle, no.
0: A poslední dotaz, už tě nebudu déle trápit. Jakou radu bys dal svému mladšímu já, kdyby znova chtělo začít s DJingem?
2: Asi, aby více staral jakoby o tu svoji kariéru, jakoby, no. Snažil se seznamovat s těma lidma, když by byla ta možnost, a nejenom se jakoby bavit. Asi tak, no.
0: Jasně, takže máš v tom jasno. Já poděkuju za zodpovězení všech dotazů a pojedem zase muziku. Fresh DJs.

To byl tedy DJ Whitefield v dnešním speciálním trancovém setu, který byl speciálně pro naši relaci. A my se dostáváme už celkem ke konci dnešní relace. Máme tady rubriku Kdo vám kde zahraje, neboli připravované trancové eventy, na kterých budou hrát třeba i vaši oblíbenci, protože kluby nastartovaly novou sezónu a na co se tedy můžeme těšit. Třeba právě v pátek 25. září můžete zavítat do atraktivního prostředí Bratislavského hradu, kde vám předvede své umění má velká oblíbenkyně DJka Nora & Pure a právě proto si hrajeme ukázku z její tvorby s názvem Train of Truth.

Další akce tentokrát v sobotu 26. září. Polská metropole Varšava a další edice úspěšného pravidelného eventu Euforia dźwięku, neboli Euforie zvuku, a zahrají mimo jiné Matt Bukowski, Sander Van Dorn, Markus Schulz a Dexon, což uznáte sami, že je to hodně povedená sestava.

Pokud byste měli rovněž cestu v sobotu 26. září přes hlaňské hlavní město Kodaň, můžete tam zavítat na event Gravity, jehož hlavní postavou není nikdo menší než hvězdný Armin van Buuren. A my si samozřejmě hrajeme jeho megahit Set Me Free.

Dalším zajímavým termínem je čtvrtek 1. října, kdy se vám v pražském klubu Duplex představí legenda německého trancu André Tannenberg, známější spíš jako ATB.

A konečně v pátek 2. října můžete navštívit Meku ostravského klubového dění, náš oblíbený domeček. Pokud stále nevíte, o čem je řeč, pro neznalé místních poměrů v pátek 2. října doražte do ostravského klubu Fabrik na náš pravidelný event T-Attack. Na line-upu máme opět parádní jména, samozřejmě Peter Paul, Rota moje maličkost, Ellie Martin, Blue Eye a také Andy Kay, který vám určitě mimo jiné zahraje i tento skvělý track, který bude se svým, vytvořil se svým parťákem Imulem a jeho název je Skybound.

Další okamžiky jsou již tradičně určeny pro všechny soutěživě založené posluchače našeho pořadu Trends Attack. Než se ale dostaneme k dnešní soutěžní otázce, tak ještě rekapitulaci té minulotýdenní. Ptali jsme se vás, z kterého okolního státu jsme si pozvali DJ na náš pravidelný minulý event T-Attack. Správná odpověď byla Polsko. Ano, tento pátek nám v ostravském Ačko Music Clubu hrálo své speciální trancové sety 5 skvělých polských DJů, respektive oprava. 4 DJové a 1 DJka. A z veškerých došlých správných mailových odpovědí jsme vylosovali jednu a tu nám zaslala Denisa Melichaříková. Bohužel do mailu nenapsala, odkud vlastně pochází, ale to samozřejmě nevadí, s vítězkou se spojíme a slíbené tričko plus 2 volné vstupy na náš pravidelný trancový event T-Attack v ostravském Ačko klubu předáme nebo zašleme.

A jak tedy zní soutěžní otázka dnešní relace? Tento týden jsme definitivně dohodli termín jednoho z našich dalších pravidelných eventů T-Attack, tentokrát v jednom z evropských hlavních měst, a to na termín 31. října. My se tedy ptáme, o kterou evropskou metropoli jde. Raději otázku ještě jednou zopakuji, ve kterém evropském hlavním městě odehrajeme 31. října další edici našeho pravidelného eventu T-Attack. Pochopitelně váš tip pošlete na mail trends.fresh@seznam.cz. Jednu z došlých správných mailových odpovědí opět vylosujeme a vítěz od nás získá za odměnu tričko s jedinečným trendovým designem, které jinde, než u nás vážně neseženete, plus dva volné vstupy na náš pravidelný trendový event T-Attack v onom nejmenovaném evropském hlavním městě. Jméno šťastného vítěze naší dnešní soutěže vám pochopitelně oznámíme v příští relaci za 14 dní.

0: Dnešní dobou hodinovka Trends Attack je v podstatě za námi. Opět připomínáme, že vaše dotazy či náměty na další témata, která bychom mohli probrat v některém z dalších dílů našeho pořadu, můžete psát na mail trends.cz. S vámi se všemi se loučí náš dnešní host DJ Vibefield.
1: Loučím se s váma, mějte se.
0: A samozřejmě můj kolega Marek.
2: Děkujeme za poslech a mějte se hezky, budeme se těšit příště, ahoj.
0: A pochopitelně od studiového mixážního pultu se s vámi loučím i já, váš dnešní průvodce Peter Polrota. Budeme se na všechny z vás těšit opět příště v neděli 4. října nebo ještě lépe naživo na některém z našich eventů. Mějte se fajn a držte vlnu Fresh Radio.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
10: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Přijďte si zaběhat!
16: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
17: První ročník běhu na 5 kilometrů.
16: Tolik?
17: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
16: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
17: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
16: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
17: Přijďte si zaběhat.
16: To jsme měli říct spolu.
17: A vlastně, no, tak pojď.
15: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
18: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
19: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
20: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
21: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
15: Radar.

0: Dobrý, příjemný a nádherný večer přejeme z éteru Fresh Rádia.
1: Dobrý večer, hlavku z Tadeáš Smith, jsme připraveni zde vám přinést to nejnovější ze světa repu.
0: Ano, a že teďka toho bude opravdu hodně. Hudby je docela dost, ale ještě více je toho, co se odehrálo na scéně. Máme různé nové rozhovory, různé nové události. Prostě je to úplně šílené.
1: Šílené, je to crazy. Rozhovory, které by nikdo nečekal, a rozhovory udělané tak, jak by to taky nikdo nečekal. A rozhovory s člověkem, kde jsem si řekl, tyjo, ten se teda spravil, ten člověk. Mm-hmm. Ten udělal kus práce se sebou.
0: Ano. Repeři si začínají uvědomovat. James Cole byl právě takový první, myslím, no možná ne úplně první, ale takový nejvýraznější, a už se to dostává i k té mladší generaci a dokonce k tomu ani nepotřebujou ideu, takže to je taky zajímavé. No ale kromě toho je i spousta nové hudby.
1: Ano.
0: A my asi začneme rovnou hodně takovou zajímavou kolaboraci, protože má na svědomí Katana, což od něho jsme slyšeli spoustu songů. Jeden z featů je Carlo, což taky asi není tak překvapující, ale ten druhý feat je jeden z největších představitelů takového moderního boom-bapu, Conway the Machine, člen se skupení Griselda, nevím teď, jestli pořád nebo už bývalý. A já myslím, že tohle bylo nahráno v době, protože Conway the Machine měl vystupovat na hip-hop campu, což dopadlo, jak dopadlo, už jsme to tu docela dost probírali. A potom měl nahraní vystoupení v Praze, asi se tam nějak sešli, dali dohromady track a jako Katana je bohužel nejslabší na svém vlastním tracku, ale celkově za mě je to povedená záležitost.
1: Jo, tak jako když Katana je takový ještě junior, bych řekl, a pozveš si tam takové zkušené pány, tak je to jako logické, že budeš jako nejslabší.
0: Je to tak, ale celkově jako respekt, že se to podařilo nějak domluvit, a celkově si myslím, že je to kvalitní práce, hlavně je to něco, co nahráli asi opravdu spolu ve studiu, že to není něco typu Separ a Snoop Dogg, takže díky tomu to jako respekt, že se tohle podařilo domluvit, takže tady je, jmenuje se to Znovu zrozen.
1: Jsme Radar, příjemný poslech.
2: Neměl jsem dřevo, aby jsem ho přiložil do ohně. Vyšel jsem ven a v ulici, mým městě na rohu hrali je moje tracks. Spadnu na dno a zase jsem back, tentokrát tu vyjdu jen po schodech. Jsem lepší jak předtím, já jsem znovu zrozený.

0: Tohle byl asi interpret, kterého si nemůžete splést s nikým jiným. Red Z a jeho nový track nazvaný Spirits Blast Motorhead. Mm-hmm. Ale teď se podíváme na novinku, která docela otřásla nebo hodně rezonovala českým internetem, ale vlastně jedním interpretem. Protože pokud trošku sledujete Izomandiase, jedno z předních českých interpretů, tak víte, že Izomandias vlastně je známý tím, že neposkytuje rozhovory. Myslím, že jediný podcast, kde se kdy objevil, bylo Off Season Grisy s Bulharem s Labelem.
1: To si pamatuju ten záběr, jak tam Labelo spadl ze židle a Izomandias ho tam zvedal. To jsem úplně jako brutálně ožrali. A...
0: To bylo spíš, no, to nebylo ani takový spíš co, typický podcast, že se tam prostě ožrali a nahrávali to. Takže to možná bylo i kvůli toho. A to se změnilo až minulý týden, nebo tenhle týden.
1: Ano, je to tak, protože Izomandias dal rozhovor, takový velkoformátový by se dalo říct, mělo to nějakých
0: hodinu a tři čtvrtě,
1: což je extrém. A bylo to 8 rozhovorů v jednom. Uh-huh. Na starost to měl Mikýř, který vlastně mu aj křtil album EUP.
0: Ano.
1: A který už si zahrál v klipu Designer Flow.
0: A ještě v jednom, a to už se nepamatuju, který to byl.
1: A ještě v jednom, myslím, že to bylo, já vím co, ale teď si nespomenu. A takže jsou to kamarádi, baví se spolu a Mikýř přišel s takovým nápadem, že neudělají jako jeden rozhovor, ale udělají těch rozhovorů 8.
0: Ano,
1: a bude to každý, jakože ty rozhovory budou jiné tím formátem.
0: Ano, vlastně. Důležité je říct, že ten rozhovor už slíbil Izomandias Mikýřovi pár let zpátky a že tehdy bylo takové video, že Izo přišel na ten rozhovor, ale Mikýř byl zrovna v Survivoru, takže tam nebyl. Takže z toho sešlo a teď se to podařilo. A dobré, že ten formát, začátek byl prostě klasický rozhovor, kde Izo vlastně i vysvětlil, proč ty rozhovory nedává, jak vznikalo album Exit u Palice, co tomu předcházelo, i vlastně i o jeho psychických problémech a jak si lidi mysleli, že měl psychické problémy, když už je neměl a podobně. Ale potom tam byla taková druhá část, delší, kdy každý rozhovor byl vlastně parodie na různé známé formáty rozhovoru, které znáte z YouTube, většinou to byly světové věci, takže byl tam Carpool Karaoke, byl tam Hot Ones, potom takový ty rozhovor ze Štěňátky, já nevím, jak se to jmenuje, já vím, že jsem tak tehdy viděl, že tam byl Steve Carell z The Office, takže tam jsem to, díky tomu to znám, a bylo tam toho ještě více, že tam bylo jich celkem 8 těch rozhovorů, což jako, jak když jsem viděl tu poutávku, tak jako hned jsem se jakože tak pousmál, jakože to je geniální nápad.
1: Jo, jako souhlasím, no, originálně pojato, kdo jiný by se toho měl zhostit jiný než Mikýř, a myslím, že to bylo svěřeno do těch správných rukou, že to nebylo to, že takový ten jako klasický rozhovor vlastně nemělo by to tolik pozornosti, nemělo by to tolik ohlasu a tak podobně, takže za mě jako super nápad. Líbilo se mi ten poslední rozhovor, který dělali jakože v ledové vaně, kde tam Mikýř nebyl schopný vlézt.
0: To moc rozhovor už nebylo, to bylo jenom přesvědčování Mikýře, aby vlezl do vany.
1: No, ale vůbec se mu nedivím, protože to je jako hrozné, to se zdá, ale ten člověk prostě nemůže dýchat a je to, ten do toho není zvyklý, tak je to prostě extrémní diskomfort a jako vůbec se mu nedivím.
0: No,
1: prostě.
0: Jako to taky chápu, já bych tím měl taky problém. Kdyby si zamyslíš nad těmi segmenty, těmi, co jak parodovali ty další, ty jiné formáty, tak dokázal bys říct, který tě třeba nejvíc bavil?
1: Mě bavil ten začátek.
0: Ten byl jako fajn.
1: To bylo jako hodně zajímavé o tom, jak jako přemýšlí ten Izomandias, že tam vlastně říkali, že chodí na terapie a co k tomu dovedlo.
0: A že vlastně rozhovory nedává, protože se cítí v té pozici nekomfortně, jako by ho někdo vyslýchal.
1: Takže to se mi líbilo. Každý ten rozhovor byl, líbilo se mi to v tom autě, jak s tím Nick Tendem.
0: Jo, to bylo fajn, jako mě nejvíc bavilo, jak s Nick Tendem zpívá Rivieru Bílou, to bylo fajn. Jako nejvtipnější část pro mě byla, tam bylo to 10 věcí, bez kterých neumím žít. Jak tam vyndal nejdříve ten chuchvalec z kapsy, to nosí, kdyby někomu chyběl, to potřebovali smrkat. A pak mu tam Mikýř začal nosit ty další věci. Tam byl ten polštář. další. Nechci to moc spoilerovat, ale určitě se na to podívejte, protože jako je vidět, že zatím byla hodně práce.
1: Stalo
0: jako,
1: to přes milion všechno.
0: To se nedivím.
1: Což jako vlastně za rozhovor dát. No. Jako...
0: Líbilo se mi, že i sponzoři tam byli dobře zakomponovaní, že tam byli vlastně dva. A
1: je, na Mikyřově kanále ještě vyšel z backstage, taky velmi zajímavé, určitě se na to podívejte, jak to připravovali.
0: A na konci říkali, že to natáčení trvalo 11 hodin celkově, takže to muselo být náročné, ale jako stálo to za to, jakože zase něco, co jsem nikde neviděl v Česku. A prostě i respekt Izovi, že do toho šel, protože víte co, když znáte Iza jenom třeba z klipu a tak, jak působí na první pohled, tak byste asi netipovali, že tohle je něco, jako nad čím by souhlasil. A,
1: jako šlo vidět, že na to není zvyklý, na ty rozhovory.
0: Je to pravda. A jako pak se ukázalo, že jako je to takový i celkem citlivý a že je jako někdy docela vtipný. Měli výzba, jako Izo byl nejvtipnější, jak tam bylo to doplňování toho ke Google, jak tam vysvětloval ty věci. Takže jako za mě fajn věc a určitě se na to podívejte, je to časově náročné, má to skoro 2 hodiny, takže si to asi spíš pustíte po částech, ale já jsem se díval skoro v celku.
1: No já taky, no a vůbec jsem se vlastně u toho neviděl. A to já bylo vlastně díky tomu, že se měnili ty, že to bylo dobré i pro toho diváka, i pro tu dnešní dobu, že člověk neudrží pozornost úplně ty 2 hodiny a že se to tak jako měnilo, bylo to vlastně pořád zajímavé. Tak to bylo super. Mimochodem vyšlo to před 5 dny a už to má 824 tisíc hlednutí.
0: Tak to je. To je
1: což je jako šílenost. No.
0: Takže určitě se na to podívejte a já jsem, vždycky mě potěší, když něco takového zajímavého vznikne, že někdo je tak kreativní a zrovna Mikyř to už ukázal několikrát. Takže...
1: Jo. Ještě když jsme u těch doporučení, to sice necovisí s rapem, ale doporučuji ještě video na YouTube, jak Jan Špaček si udělal vlastního Čestmíra Stratak.
0: To jsem ještě neviděl.
1: To taky jako silně doporučuju, teda to musím říct.
0: No,
1: že...
0: A já musím doporučit, co jsem viděl dnes, to je krátké, když máte málo času, tak 18-minutový podcast o Maršou s Jankem Rubešem. To jsem se taky docela pobavil. Takže tohle bylo
1: podívám.
0: Naše YouTube okénko a my si dáme teď něco od Iza z jeho posledního alba.
2: Pojďme radar trošku lásky.
3: Radar.
2: Let's go.
4: Thanks, Pedro.

0: Radar.
1: Tohle v Radaru na Fresh Radu je track nazvaný Oslo, což je město.
2: Ano, v Norsku.
1: Ale taky je to název skladby od Laudze, Laudzuan a Shimi. Je to z Laudzova nového alba, které vyšlo ve čtvrtek. Jmenuje se Contemporary a 22-minutová záležitost 11 minut, takže zase hodně krátkých věcí. Je tam i track Moves s Nobodym, který už jsme hráli v minulosti. A za mě, já jsem se do toho, asi budu muset posunout vícekrát. Je to hodně, máš 2 minuty na track v průměru.
2: Tak to je extra, krátké, no.
1: No, kam ta doba spěje, že?
2: 22 minut, 11 skladeb.
1: No.
2: Tak to je jako extra krátké album.
1: To je, no, extra krátké album, jak ty máš krátký zobak.
2: Jo, dobré, s tím souhlasím, s tady tím.
1: Jsi čekal, že řeknu něco jiného krátko,
2: jo, to by nebyla pravda. No.
1: Ale jako celkově to dobrá záležitost, Lauc prostě je kvalitní hudebník, ale nebylo tam nic zase něco, co by mě úplně vystřelilo z kolen, jako když jsi měl, prostě můj nejoblíbenější track je Ice Baby Melt, který někteří říkají, že není zase tak dobrý, ale prostě to je za mě nejlepší track, co udělal.
2: Jo. Já jsem to teda neslyšel, neměl jsem na to nějak chuť si to pustit. Ale pustím si to, no, určitě to musím slyšet, ale není to určitě asi tak přelomové, jak bylo to album předtím.
1: To asi ne, no, jako je to taková spíš příjemná záležitost, co vás potěší, ale asi vám nezmění život.
2: No, a nebo vás ani nepotěší, třeba někomu se to nemusí líbit,
1: no,
2: že?
1: No nemusí, že, ale pokud se vám líbila tvorba od Lauze předtím, tak si zase myslím, že... Jo. Není možné, že by vás to nepotěšilo, aspoň trošku.
2: Neviděl jsem ho na nějak, jako tak trošku zmizel z toho radaru.
1: No, protože jsme nehráli jsme dlouho. Ale já jsem ho viděl na tom, to jsem říkal, že vystoupil na Grape Festivalu, aha, ale tam jsem si to vystoupení moc neužil, ale bylo to hlavně kvůli zvuku, že tam to měl extrémně přebuřené ty basy, že se to skoro nedalo poslouchat a to mi bylo trošku líto. No, já myslím, že v klubu by to znělo líp, ta jeho hudba.
2: Jo, to je možné. Ani s Ilze Mandiasem, že nějak jako nespolupracoval. Tak byl na tom albu, no, vlastně úplně nebyl.
1: Nebyl. Ale má tam nějaký proslov, on vždycky má někde a je i na albu od Hasana se Saulem, ale nemá tam napsaný feat, on tam má asi 3 věty. On je přímo, ale to už je několikrát, že on, Laudzuan a Hasan mají často takový ten skrytý feat, že se tam objeví třeba na pár slov. Protože oni dokážou přidat tu atmosféru tomu tracku. No. Ale si myslím, že by mohl udělat někým nějaké kolaborační album, že zrovna Laudzovi by to prospělo, že by ho to ještě hudebně rozšířilo.
2: To jo.
1: A hlavně zní dobře, když s někým spolupracuje.
2: Ale i s tím Hasanem třeba by to šlo, že?
1: Taky si myslím, no.
2: By taky nebylo špatné. Nebo s Orionem.
1: Nebo IPčko. To je možná nejopačnější, co si můžu představit.
2: Jo, no.
1: Možná úplně ne... Možná i si umí představit i horší meč, ale jako tenhle
2: by
1: nebylo
2: dobrý. To by pro Laudze by to nebylo v ničem prostě plus.
1: A Orionovi by to vlastně taky nějak
2: ještě by dělal beaty, by dělal Mike Traffic.
1: To bychom bude mohli udělat, on je pořád ještě takový rostoucí interpret a to by ho prostě, vem si, že šplháš po láně, už si skoro na vrcholu a teďka ti to někdo ustřihne těsně před, to by bylo přesně pro jeho kariéru tohle. No, ale jako Laudz určitě je takový ten interpret, o kterém ještě hodně uslyšíme, ale mi připadá, že už je strašně dlouho v takové té pozici, jak někdo říká, jo, ten bude jednou velký a pořád ještě, pořád jako roste, ale tak jakože hodně, no, hodně postupně, no.
2: Připadá, že pod tím jako vrchol.
1: No.
2: A že si na to tak trošku sáhl minulý rok, jakože tak se toho dotkl, nebo to bylo před rokem, kdy vydal to album, nebo před dvěma?
1: No, to už nevím, a myslím, že dokonce předloni to bylo, no.
2: A tak si na to tak jako tak se to tak dotkl a zase je tam jako zpět vlastně na té kategorii. A uvidíme, jestli se tam vůbec jako někdo dostane.
1: Uvidíme, jako
2: talent, může být takhle a je to OK, že?
1: No, talent na to má a jako hlavně, že ta hudba to je prostě pořád. Teď si dáme hodně zajímavou novinku, já nevím, jestli jsi si stihl zaregistrovat. Je to track, který se jmenuje Přehul.
2: No.
1: A teď ti řeknu to složení těch interpretů, ano? Je to Parfém, Smek a pozor, Friar Flex King.
2: Tak to ne, tak to jsem...
1: Já jsem to ještě neslyšel, ale viděl jsem to, že to jsem to na nějakém Instagramovém účtu, jak jsou ty recenze. No. Někdo tam říkal, že jako kromě Smeka nikoho s ní hrát nemá a že prý tam zní celkem dobře. Takže
2: jo, tak to se teda
1: nevím, no.
2: To mě teda zajímá.
1: A posoudíme.
2: Když tak nám napište.
1: Ale jako zase ten název tracku Přehul je za mě jako dobrý.
2: Jako je to typické pro tady tu trojici.
1: Takže tady to je.
2: Jsme Radar.

0: Radar Fresh Radio. Dáváme vám do hlavy a do uší novinky ze světa rapu. A teď je čas se podívat na album, které bylo dlouho očekávané.
1: Ano, je to tak. My jsme o tom ještě nemluvili vlastně.
0: Nemluvili. Hráli jsme z toho. Hráli jsme track, ale to je vlastně všechno. A je to nové album Hugo Toxe, které konečně vyšlo, jmenuje se Art. A byl to album, od kterého bylo spousta očekávání, protože Hugo má za sebou beef s OG Pávem, ve kterém to vypadalo, že Hugo už prostě nestačí na mladou krev, že trošku z toho vycouval nakonec. A proto lidi očekávali, že se opravdu předvede na tom novém albu. A myslíš si, že se to povedlo?
1: Jako... Je to takový jako standard, no,
0: já
1: že...
0: to souhlasím.
1: Že...
0: Já bych to řekl, že tak, že si jako neudělal ostudu, ale zároveň nepředvedl nic úplně revolučního.
1: No, to ne. Jako první polovina alba, kromě toho míče, tak je taková nic moc, to jsem si říkal, tyjo... Ale v té druhé části se to rozjelo a to už je lepší, to už se mi líbí víc, třeba lyžovat do Alp má výborný beat, to jsem si pouštěl dokola často, Tlumič je dobrý track a jsou tam takové věci, co se z toho dají vypíchnout, co jsou jako fajn, ale celkově to je prostě jako taková šestka, no.
0: No. Je to určitě afo. Lepší než ten projekt s D. Richem.
1: Jo, to určitě.
0: Ale když to srovnáme s Mumy, jeho posledním solovým albem, tak zaostává to. A já si myslím, že to i tím, já vím, že to, jako, chápu asi proč, že Hugo si chtěl dokázat, že to zvládne sám to album.
1: Uh-huh.
0: Že proto tam má jenom dva hosty. Ale ono by to tomu pomohlo, kdyby tam byl, já nevím, James Cole na jednom tracku, pak bys tam pozval někoho dalšího. Jo, ale... Je to takové, že to vypadá, že se chce zase vyhraňovat proti nějakým jako ostatním.
1: Uh-huh.
0: Ale to si myslím, že není úplně nutné.
1: Jako co jsem tam ocenil, byly fakt, že dokáže měnit ty flow. Uh-huh. Jakože to musím říct, že v tom je jako fakt skvělý.
0: A jako ne ve všech, ale ve spoustě trecích měl i co říct. Že to vlastně mělo nějakou pointu, takže to taky už ne úplně každý udělá. Zejména v takovém stylu hudby, co dělá Hugo.
1: Jo, nebylo to špatné, jakože v pohodě úplně, ale nebylo to nic jako takového přelomového, jak jsem čekal, protože teďka zpětně jako docenuju vlastně tu Mumy, jak to bylo, jak to album bylo vlastně dobré, to stejné jako třeba to album 1000.
0: Je to pravda, no, že tehdy prostě to byl generační run a na ten už jako zase je těžké navázat, je to přece jenom už nějaký ten rok, ale jako zase Hugo ukázal, že asi o něm ještě pořád uslyšíme, že jako úplně do starého železa nepatří. A dáme si právě jeden z tracků, který si asi nejvíce pamatuju z toho alba. Uh-huh. Je to taky z druhé poloviny. Jmenuje se Fakt Kré.
1: Dobře.

0: rozdupali jsme ti košiček, křupe sklo. Křupe sklo, strochně věl ti trám, trám. Křupe sklo. Křupe sklo. Plesně byl tě mozek za tu dobu. Křupe sklo.
1: To těch 30 let, co tlel tvůj styl, my se veselili. Čůračti se přifelili.
0: Kyselina rozežrala končetiny, my jsme vypustili celou nádrž. Jejich debilní rap jsme zavřeli do lágru. Pustíš tenhle text, tam spadne jako nákup. A ty budeš vědět, že vajíčka se dávají nahoru. A prdel se dá umýt taky v lavoru. Simple.
1: My jsme Rena Stimpy. Nejlepší hra.

0: pokud si přestal někde cestou cenit, tak si zvěděl. Krok na to, že jsi byl vždycky byl, protože jsi hol srsta vůbec, co pustil si svoje kámoče. Smrt přijde dřív, než řekneš smrsk se ti dyk, pak
1: radar,
0: smrt,
2: Radar Fresh Radio Track, který jsme nemohli utnout dříve, protože tam je text až do konce.
3: Ano.
2: A jeden z důvodů, proč víme, že Hugo Talks je pořád v dobré formě, protože tohle byl návratový single K.O. Crew, o kterém jsme se bavili už v minulosti, že přijde. Jmenuje se Jeho sádlo a je to první laštovka z EPčka, které by mělo vyjít každou chvíli.
3: Ano, je to tak. Je to track Jeho sádlo. Já už když jsem slyšel ukázku, tak jsem viděl, že ten track bude dobrý a doručilo to, jsem to slyšel 30krát asi, jedu si to velmi hodně a je to něco, co jsem od toho čekal. Doufám, že ty ostatní tracky budou podobné.
2: Mě to taky hodně baví a těším se na zbytek EP. A není to jediný release, který nás čeká v blízké době, protože zaprvé měl by vyjít v říjnu album Entropie od Sergeje B. Sergej je teďka v Atlantě, kde nahrává.
3: Já jsem slyšel ukázku, no, a to taky dobře.
2: Ano, já jsem právě si říkal, že měl jsem trošku obavy po tom, co se spojil s Krištof, ale to byl asi jenom takový side quest, protože jestli to bude znít jak ta ukázka, aspoň některé tracky, tak to bude dobré. Nové album taky chystá, už to vyjde už za pár dní, vlastně pozítří. Dušan Vlk, God Boy Summer, a na to se taky těším, protože na Instagram dával ukázku jednoho tracku a hodně mě to bavilo. A teď půjdeme i k těm horším zprávám, protože nové album chystají Elboy a Dorian. Takže,
3: yeah.
2: Takže něco, co si určitě nepustím.
3: Tyjo, no, jakože proč to dělají, že?
2: Tak zatím měli celkem úspěšný song. Tak...
3: Protože bohužel... Dorian spadl hodně z lopatky, jakože extrémně, poslední dobou vůbec mi přijde, že už není jako vůbec relevantní v rámci jako rapu. Elboy nebyl relevantní nikdy.
2: No, ale měli ten song Vodka není voda, je to od nich, že? Nepletu si to.
3: Byl tam ještě ten Freeze
2: Quote.
3: 247.
2: No, jako... No a ten track je jako strašný, nechám.
3: A Dorian má 467 tisíc posluchačů.
2: Jako mi to připadá podobný projekt, jako byl Pilsy a Luca Brasi na Slovensku, prostě čistě kvůli číslům, ale Pilsy a Luca Brasi jsou aspoň jako relevantní i solově, že tady prostě oni bez sebe by asi neměli takový úspěch.
3: Vodka není voda, já jsem to ani snad neslyšel.
2: Já jsem to slyšel jednou a myslím si, že mi to stačilo, protože u většiny věcí dokážu, i když se mi třeba nelíbí, tak pochopit, proč jsou populární, ale tady mi to hlava nebere.
3: Jo, já to nechápu třeba u Luca Brasiho vůbec. A tady jsem to taky nepochopil, no, takže to si ani podle mě nebudem tady vůbec recenzovat.
2: Nebudem
3: to. Ani z nás nebude poslouchat.
2: To tady tímhle z naše zmínka o tom albu začala i končí. A my se spíš podíváme na to, co bude pro vás zajímavější. Kdo taky chystá ze světové scény nové album, tak jsou Anderson .Paak a Corday, kteří budou chystat, tedy vydají společné album. A já se na to zvědavý, protože Anderson .Paak je takový hodně kreativní, měl i album s Bruno Marsem, takové funkové, tady to bude asi víc rapové. A Corday byl kdysi hodně, vypadal, že to bude takový ten velký interpret, co další, co vyroste, takového víc lirického rapu. Nakonec celkem upadl, ale tohle by ho mohl zase trošku vyšvihnout, takže uvidíme. Mají venku první track, který se jmenuje A Good Day.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
3: Příjemný poslech.

0: mobilnosti na piču.
1: Radaru na Fresh Radio, tohle je Fobia Kid. Jeho track nazvaný Vidíme sa, píšeme si. A je zajímavé, že Fobia Kid vydával jedno album, což už vyšlo letos, 4 roky, než ho dokončil. Nakonec to byla taková slepenina z 3 různých alb, které měly původně vyjít. Ale další album mu trvalo necelého 5 roku. Vyšlo dnes, jmenuje se Odpor. A ten release byl taky zajímavý. Já vím, že Fobia Kid z toho pár tracků dával už na Grape Festivalu, jenom spíš je pustil, než je by jako předvedl. Říkal, že vychází mi příští týden to album, což se teda nestalo, ale nakonec to neodkládal tak moc. A docela mě pobavil příběh, který k tomu dával, protože napsal...
2: Na Instagramu.
1: Ano. Do storička napsal, no měl to být až večer, ale už je to venku, jakým asi jsem se překlik, tak si to když tak poslechněte, já jdu spát. Jsem tam dal ráno, takže skvělé promo. Ale já se to ještě nestihl poslechnout, tím, že je to čerstvé, ale četl jsem nějaké odezvy a že prý tím, že je to prostě 7 tracků, je to takové více fokusované, že je to bylo lepší a takový jako komplexnější kus práce, než byl album, které vyšlo dříve letos. A jako tady tenhle tak se mi líbí, jako je to dobře udělané.
2: Jo, není to špatné vůbec.
1: Jsem zvědavý, jaký bude zbytek. Fobia Kid s tím vystoupí i v Etáži, tady v Ostravě, teď na podzim.
2: Já ty jsi na něho nepodával moc dobré
1: reference.
2: No,
1: nepodával, byl trošku, protože na Grape Festivalu vystupoval v poledne, ještě řekl dobrý večer, jak přišel, takže už bylo vidět, že nebyl úplně ve formě, navíc ráno jsem ho viděl na baru, jak už tam pil se svými kumpány a měl celou dobu flašku vodky v ruce, takže on jako byl trošku jakože pod napilem stavu, nebo v podroušeném stavu, třeba bude tady střízlivý, třeba to bude lepší, já nevím.
2: Jako jo, těžko říct, no, jako já asi na něho teda nepůjdu, ale pro lidi, kteří by na něho chtěli jít, jsou z Ostravy, neměli příležitost, teď tu příležitost mají, takže běžte, užijte si to a potom si udějte obrázek.
1: No, přesně tak, jako já Fobia Kid, jakože jeho studiové nahrávky si vždycky rád poslechnu, mě baví, ale živě to nemělo úplně takový ten náboj, jak jsem čekal. Shrneme si i několik takových dalších novinek, které se odehrály, takové spíš zajímavostky. První z nich je, že dnes slaví narozeniny Sára Rikas, takže všechno nejlepší.
2: Všechno nejlepší by se o Sáře Rikas zdálo.
1: To si říkal, no.
2: Bylo to hodně příjemný sen.
1: Že to bylo takový, jakože, co by si o některém nemůžeš ani mluvit v rádiu. Že?
2: Ano, ano. Dobré to bylo. Krátkou dobu to trvalo, ještě bych to prodloužil.
1: Tak, když si tam byl i ty v tom, tak to bylo asi jasné. Další zajímavost. Kasanova Bulhar se oženil, což jako mě docela překvapilo.
2: To mě doslova šokovalo, jak jsem to viděl, to jsem si říkal teda.
1: Takže paní Kratejlová je nová na světě.
2: Ona se to nebude přechylovat, to bude jenom Kratejl.
1: Paní Kratejl.
2: Monika Kratejl.
1: No, snad nebude vyřízená.
2: Jakože snad nebude brzký rozvod, no. Ať nebude muset podepisovat ty papíry.
1: Snad ne, uvidíme. Potom my jsme se bavili i o rozhovoru Iza s Mikýřem. Takový standardnější rozhovor vyšel u Ládi Sinaje, kde se objevil Hard Rico.
2: Ano.
1: A taky překvapil, protože ukázal, že asi ten pobyt ve vězení ho trošku, jakože bylo to slyšet i na tom albu, jak jsme se o něm bavili, že tam byly trošku témata, že už chce trošku změnit ten svůj styl života, nebo minimálně to, jak se prezentuje. A vypadá to, že Rico šel hodně do sebe. Říkal, že už si nechce říkat Hard Rico, ale jenom Rico.
2: Že to Hard tam jako nechce, no, že to pro něho znamená, že to je jako tvrdé a že už jako nechce být jako tvrdý vlastně.
1: No, já jsem zvědavý, s čím přijde. Já si to, jako za mě by to znělo dobře, že by, ale nevím...
2: S revoltou.
1: To ne. Že by udělal něco podobného stylu, prostě takový ten moderní lirický rap, něco, jak právě dělá Carlo. Já si myslím, že Rico by v tom byl dobrý, ale nevím, jak by to vzal jeho panoušci.
2: No, nebylo by to tak jako číselně podpořeno.
1: Což jo, nevím, jestli by do toho takhle šel, ale třeba jako aspoň třeba EPčko pár tracků by mohl takový vydat. Já si myslím, Rico měl track Kicking Doors na předchozím albu a ten byl taky takový oldschoolový, ale to byl takový party track, ale prostě v tom oldschoolovém beatu to znělo úplně super a určitě to bude lepší, než když uslyšíme zase půlku alba, kde budeme...
2: Ano, souhlasím. Jo, já taky si myslím, že něco takového by mohlo vydat.

0: Uvidíme, no. Uvidíme, s čím přijde. I třeba feety, jestli tam budou nějaké třeba nové. S taky někým vlastně novým. Bylo by to zajímavé.
1: Taky vlastně vyprávěl, že vlastně track Narcos původně měl být s Kellynem, že ho nahrávali u něj ve studiu, ale nakonec Kellyn s tím nebyl spokojený a že se mu podařilo přesvědčit Iza, aby něco narepoval do tanečního beatu, když se do toho moc neměl původně.
0: Jak by to proběhlo, hej, Kubo, prosím, no. Tak tam něco nárej, ne?
1: A to tak jo, Ríšo, já to tam dám, no.
0: A taky říkal s tím tvrdým Ríšou vlastně, jak byla ta kauza, tak mu na tom vadilo nejvíc to, že to jako bylo Ríša, ale že vlastně on je Enrico, že není jako Ríša, tak to mu na tom jako vadilo nejvíc, ale že už se přesto přenes, že se tomu taky zasměje.
1: Jo, to jsem to už říkal i předtím vlastně,
0: což
1: jak jsem tady.
0: Jako jsme říkali,
1: on to i zmínil v jednom tracku na tom novém albu, že něco tvrdý Ríša. A možná i proto chce to hard dát pryč, že možná.
0: Že to bude jenom Ríša.
1: No. No a když jsme u Kellyna, tak ten nevydal zatím nějakou novou hudbu, protože teď byl celkem aktivní, ale vyšel klip k tracku Superstar, který tak je v takovém stylu nultých let. A zaprvé teď jsem ho slyšel.
0: Je to i ta kompozice, je taková, jakože je to hranaté, není to klasický formát na YouTube, ale je to jako...
1: Ano, já jsem to ještě neřekl, že k tomu vyšel klip, jsi to trošku přeskočil. Ano, vyšel k tomu klip a ten je taky v takovém stylu nultých let. A jako jednu věc jsem nepochopil, protože v tom klipu se objevuje Ego.
0: Ale tam on o ní mluví o Egovi. No, tam něco říká Ego a on tam promlikne.
1: Tak možná, jakože to je chytrá, ale tam jenom prostě tak promlikne. To jsem jako, a ještě jako má takovou tu bundu, co měl na albu, jak tam bylo Flexiva jako God, já nevím, jak se to album už jmenovalo, takže asi vytáhl z archivu a vlastně tam probliknul. Ale já jsem teď slyšel poprvé Superstar jako na party v baru a ten track prostě funguje a jako by se, já vždycky, když slyším někdy song v nějakém prostředí, třeba že se mi vryje do hlavy, tak pak si ho musím pořád pouštět a od té doby, co jsem tam slyšel Superstar, tak jsem si to poslechl třeba 6x za poslední den. A jako není to nic jako světoborného, ale prostě je to dobrý party track. A úplně si můžu představit, že právě i Hard Rico by udělal něco takového podobného. Prostě nemusí to být jenom jakože ten takový ten zbít a pořád můžeš udělat party banger, že? A...
0: Tak on dělal, že party bangery, jakože ty tracky on měl, ale to poslední album trošku jako svedlo z té cesty. Kde se o to, podle mě se o to tam snažil na tom albu, ale nezvolil úplně jako dobrý přístup a ty
1: je
0: beaty.
1: Je tam ale jeden dobrý track, já jsem na něj trošku zapomněl, ale on sampluje Ashra a ten se mi líbil zrovna, takže tohle je třeba ta cesta, kterou bych si u něj uměl představit.
0: No.
1: A my si teda dáme Superstar, my jsme to asi hráli i minule, ale...
0: Dáme si to ještě raz.
1: Dáme si to ještě jednou.
0: Jsme Radar.

0: Radar Fresh Radio, tohle je Travis Scott, jeho nový track Rhino, který vyšel jako jeden z tracků ke GTA 6, které už brzy vyjde.
1: Ano.
0: A uslyšíte ho na jednom z rádií. Ono GTA 6 má vždycky, nebo všechny GTAčka měly vždycky rádia. Uh-huh. A to nedílná součást her. A my nevím, jestli to tak bylo někdy předtím, ale teď už vychází spoustu songů, už vyšlo asi 5, které jsou speciálně pro ty rádia v GTA udělané.
1: Ono vyjde celé album GTA 6.
0: Takže se zvědavý, byl tam Young Lean Future, taneční hudby, tam byl Fred Again, takže dokonce je tam i country, tuším Morgan Wallen, takže jakože pro každou stanici tam bude minimálně asi jeden exkluzivní track, což je vidět, jak je to velká věc.
1: Ano. No, vyjde to už v listopadu, GTA 6.
0: Já to nemám na čem hrát, takže se budu jenom dívat možná na jiné lidi, jak to hrát.
1: No, já to taky nemám na čem hrát a jako konzoli si kvůli tomu asi kupovat
0: nebudu. Taky ne. A já jsem jako GTA 5 chvíli hrál a moc mi to nešlo, tak se myslím bez toho obejdu.
1: Jako méně daného člověka na video, když jsem ještě neviděl.
0: My jsme hráli online a já jsem prostě chodil pořád dokola na misi. Kdybych to hrál na počítači, tak mi to možná jde líp, ale já prostě neumím hrát na touchpadu, na ovladači.
1: Jak to člověk nehrál vlastně nikdy na tom gamepadu, je to těžké, no, celkem ohlavně, že na to jako zvykne. Takže chápu, no.
0: Ale teď se podíváme zpátky na hudbu, je tady naše oblíbené téma a to jsou žebříčky, protože v Česku se to zase tak úplně moc nezamíchalo, ale trošku ano, jsou tam a vidím, že rap je tam opět takový hlavní, kromě pár popových vložek, tak vlastně většinu top 20 je teďka v Česku rap, což jsem už dlouho neviděl.
1: No a vystřelil hodně i díky tomu rozhovoru.
0: Ano, no.
1: Tak je v top 50 se hodí jeho tracku z toho alba.
0: Potom na prvním místě tam je Kellyn, Superstar z Dollar Prince, to jsme hráli před chvíli a já se nedivím, prostě tohle je taková instantní hitovka a
1: jede to na TikToku, lidi na to tančí videa.
0: A jako reálně prostě to je song, od kterého, jako, já nevím, jestli mě to prostě baví, i když to není nic světoborného. Na druhém místě je PTK Eclipse, Zprosté slovo v pozoru, což je track, který překonal rekord nejvíce poslechu za první den.
1: Nechápu,
0: proč zrovna ten, jako když už to byl PTK, tak měl spoustu tracků, u kterých bych to asi dokázal víc pochopit než u tohohle, je to strašně nezajímavé. Na třetím místě tam nám klesla Eva Farná, Neříkej, co má se stát, ale pořád se drží vysoko. No a na čtvrtém je slovenská zpěvačka Adéla, Ain't in LA, která, jako, že je v Česku, na čtvrtém místě asi není nic zase tak zajímavého. Co je mnohem zajímavější, že je na druhém a na čtvrtém místě s dvěma tracky z nového alba v celosvětovém Spotify žebříčku, což je naprosto prostě skvělý achievement a je to snad poprvé, nebo poprvé, co to někdo ze Slovenska dokázal, že stát se prostě světovou hvězdou.
1: Ano, souhlasím. Je to šílené.
0: Je prostě oni slyšet úplně všude a jako prostě to je to dobré, protože, nevím, já jsem prostě to rád vidím, protože kolik interpretů se to snažilo.
1: No.
0: Prostě slyšel z toho hodně kapel z Česka ze Slovenska, že se snažili úplně na sílu zpívat anglicky. Uh-huh. Ještě jim to ani moc nešlo, víš co? A bylo vidět, že prostě s tímhle neprorazí. A přitom tady, víš co, je jasné, že ona pro to musela udělat hodně obětovat. Ale připadá mi to takové, že to s ní jde prostě přirozeně, že má tam dělat tu dobrou hudbu.
1: Taky mi to přijde, no, že to je takové, jako ještě ona dělala balet. No. Vlastně, takže má je i pohybově jako nadaná, nebo má ty zkušenosti, takže se dokáže i hýbat. Jsem viděl nějaké vystoupení, kde ona má i ty jako kdyby bradla na ten balet a dělá tam normálně jako ty baletové prvky. Zapojuje to do choreografie, takže
0: takže jako to je skvělý úspěch. Já jsem dnes slyšel část toho alba. Pro rapové fanoušky to asi úplně není, ale jako popové album velmi povedené. Jo, tak je tam pár tracků, které jakože se mi hodně vrily do paměti, takže já mám rád, že jsem rád, že něco takového vidím a ono se, to je to poprvé, co má někdo takový úspěch třeba v USA, ale zajímavost, už na prvním místě v USA byl český, původně český interpret, bylo to v roce 85 a to byl skladatel Jan Hammer, který jako teda žil v USA v té době samozřejmě, ale složil písničku k seriálu Miami Vice, tu hlavní melodii. A s tím se stal první, dostal na první místo.
1: Jako ve Spotify?
0: V 85. roce nebyl Spotify.
1: Já.
0: Ale prodalo se nejvíce nosičů tehdy.
1: Jo. Já jsem myslel, že teďka to nějak bylo populární.
0: Ne. To by bylo jako fajn, kdyby to někdo vytáhlo. No je to strašně dobré, je to takové prostě to 80. Synťáky. Ale no, jako od té doby se to nikomu z Česka nebo Slovenska nepovedlo, takže...
1: No, ona bude asi první, si myslím, jako takhle, kdo se toho dotkne, jako z takových těch novodobých interpretů. A je to jako šílené, aby se to bude držet dlouho, jako, že to bude ještě stoupat.
0: Já si taky myslím, že teď jako to album je dobré, že je taky super, to, že tam... Že to má, je celé sama na tom, nemá tam nějakého hosta, který by to ještě vytáhl. Na druhou stranu je tam ten potenciál, že když s někým něco natočí, nějaký duet, což teďka má otevřené dveře úplně snad u každého, tak ještě poroste výše, to úplně jasně vidím.
1: No, tak uvidíme, čeho se dočkáme.
0: Ale jsem rád, že jako i lidi poslouchají i v Česku na Slovensku, protože já nevím, proč jsem si to myslel, že třeba jí bude hodně třeba rádia a tak, že jí budou ignorovat. Tady, nevím proč, jsem měl takový pocit.
1: Jako tak to je taková hudba zrovna do rádií.
0: No právě, myslím, že tady si ale jako hodně jedou prostě takový rybníček, vím si, že zrovna Fresh Radio, tak tam, tak jako hrává třeba i tracky od Kelina a tak, ale hodně českých rádií je ignoruje, místo toho budou pořád hrát dokola Jelen třeba, víš co.
1: No jasné.
0: Takže ale jako ale lidi poslouchají, to jasné. Jako v rádích jsem taky už tu jejich skladbu slyšel, dokonce je i v Love Islandu jako jedna taková předělová písnička.
1: Jsi na Love Island?
0: Jo, a to ty víš, takže to tady nemusíme vytahovat. Takže jako skvělý úspěch, nevím, jako asi to, že je v Love Islandu, ta písnička není jakože proti těm ostatním úspěchům, jako není asi něco to tak, ale jako napadlo mě to taky, že prostě tím pádem ten song slyšíte úplně všude. Takže jo, přejeme Adele hodně úspěchu dále. A my jsme Radar.
1: Jo, tak to jsme se dobře, dostali jsme se na čtvrté místo v tomto 50. Tak to můžeme projet v příští.
0: Pak se na to ještě podíváme, protože ono, jako sice to není úplně rapové, ale prostě, já nevím, jsme rádi, že tohle vidíme. Ano. A chtěli jsme to zmínit.
1: Přesně tak. Jsme

0: Radar Fresh Radio, tohle je nový track od Big X The Plug, Light.
1: Ty jsi to rozjel teda tak.
0: Aha, já jsem úplně načatej teďka. Jsem totiž vypil celou minerálku.
1: A to tě rozproudilo?
0: Ano, to mě velmi rozproudilo, je tam hodně hořčíku, takže prostě ta energie potom tam jde ven. A my teď doprobíráme to, co jsme nakousli v minulém vstupu, protože my vždycky rádi rozebíráme žebříčky, co lidi poslouchají a jak moc se to mění. A já si myslím, že tam je i trošku efekt, ty jsi říkal, že tam hodně stoupaly tracky od Iza, díky rozhovoru s Mikýřem. A objevilo se v top 50 i Měl jsi mě vůbec rád od Evy Farné.
1: Ano.
0: A já si myslím, že to taky může mít na to vliv, protože oni to tam zpívali, ano, že? V tom určitě, karaoke.
1: Určitě. Já si taky myslím.
0: Takže je to dost možné. Co třeba nechápu je, proč je na 40. místě starý track Legendary Lovers od Katy Perry.
1: Já mám...
0: Nebo nějaký film o ní, nebo něco takového.
1: Já se spíš tady divím tomu tracku od PTK God, jo? Nebo co to je?
0: Jo, to se mi úplně uniklo, že nevím, že to vyšlo, že?
1: Já taky ne, no, vůbec. Sunset zase od Separa na 38. místě.
0: Gonio je ale starý track, se dívám, to je z takové toho archivního alba, co vyšlo loni. Mm-hmm. Takže nevím, jestli to třeba nebylo někde použito, nebo jestli to třeba nějak nedával na koncertech, protože teď má tour. Asi to bude kvůli toho.
1: Hadriko se taky posunul, 47. pozice, Bandolero, taky možná díky rozhovoru.
0: Jo, je to možné. S tím, že Hardrico z toho nejnovějšího alba tam právě toho moc neměl. Uh-huh. Přitom předtím vždycky tam okupoval přední příčky hodně dlouho. Takže aspoň tohle ho trošku posunulo. A jinak tam není jako nic moc zajímavého. Jak tam na těch... některé tracky tam prostě už jsou třeba 5-6 let a pořád se tam objevují. A...
1: Já jsem se díval, dívám se i na Slovensko, top 50. Tady jsou první dva tracky stejné a třetí je Piráti na jachtách Separa Rafael.
0: Což můžeme být hrdí. Na Česko sice máme v top 50 pořád Sunset, ale to je aspoň, i když je ohraný, tak je dobrý track od Separa. A my nemáme v top 50 nic z toho alba s Rafaelem, takže...
1: Hrozné, nechápu, jak to můžu poslouchat. Prostě je tam pořád zub za zub v šestém místě. Mě to připadá, jsou ztracení, chudáci. Fakt.
0: Je to jsou vyřízení, jo?
1: Jakože to je otřesné, co tam mají. Jakože neumí si zvolit nějakou jinou celebritu než Separa, prostě nějakou jinou rapera, protože to už je fakt...
0: A tak Separ bude i u nás, že? Teď bude mít O2 arénu.
1: No.
0: Ale nemá tam třeba z toho posledního alba ani z toho s Rafaelem, tak u nás nic moc nebylo v této 50.
1: My jsme asi napřed takhle, jako v tom... Nebo já nevím, jako čím to může být prostě. Jo, že je nějaká modla na tom Slovensku, už se ho změňte, to může být možné, hej, prostě.
0: A jako zase na druhou stranu, vem si, že by lidi streamovali něco třeba z posledního alba od Rytmuse, to by bylo ještě horší, podle mě.
1: Jako teďka už by to zase bylo fresh, jak kdyby, že už by to bylo takové, už tam dlouho nebyl vlastně Rytmus.
0: Jo, a to by musel, jako dobře, Separ taky nevydal teď nic dobrého, ale... Rytmus jako podle mě jako vydává ještě horší věci.
1: Jako jo, no to je pravda.
0: Ale tak jo, jako je to, když má za sebou jako legendární skladby, tak Rytmus už je takový slovenský Snoop Dogg, tam už ho nikdo moc nebere jako hudebníka, ale jako takovou prostě univerzální celebritu.
1: Jo.
0: Což se pár pořád ještě i, jakože nevím, po něj je ta hudba ještě pořád taková v popředí. Jako tak to já vnímám aspoň.
1: A už by nemusela být, už prostě už to přesluhuje. Prostě
0: no tak teď mu bude 40, tak už třeba si dá pauzu, což si teda nemyslím, bohužel.
1: To asi taky nemyslím.
0: No tak jo, tak tohle byla top 50, jako stará ohraná písnička.
1: Nic to nás nepřekvapí. Jako
0: no, že. Je to tak, no. A jako, musím říct, že na Slovensku jako aspoň mají jako naš... No, chtěl jsem říct, že prostě tam teď hlavní hvězda není rapová, takže Separ prostě těží z toho, že je jediný, kdo něco vydal teďka.
1: No, však jo. Jakože je to smutné.
0: No.
1: To Slovensko, no. Měl by tam se někdo vyloupnout, někdo nový. Já už jsem to říkal minule, že by tam přeseparováno.
0: A jako ani jsem teď neslyšel nikoho nového ze Slovenska.
1: Já taky ne.
0: Proč není třeba populární? Já nevím, že všichni třeba chválí... Shimiho, ten jako není vždycky úplně dobrý.
1: To je hrozné.
0: Ale proč se jeho tam nikdy stejně v top 50 není, jako víš co? U nás taky nebyl Loud One v top 50, poslouchejte to lidi.
1: Jo, no, trošku, no, tak nevím, prostě jsem z toho rozhozený.

0: Radar Fresh Radio.
1: Radar.
0: A už je bohužel čas na to se rozloučit. Chtěl jsem říct jednou proždy, ne, ale jenom na 2 týdny.
1: Ano, je to tak. Loučíme se s váma a teďka jsme byli obdaření novou hudbou.
0: Ano.
1: Novými projekty, alby a rozhovory. A já doufám, že budeme obdaření i v těch následujících 2 týdnech.
0: Ano, já jsem vždycky rád, když je o čem mluvit a když nebude, tak my si ty tématy vymyslíme, takže to je v pohodě, ale bude to takhle zajímavější.
1: Jo, je to pravda. Tak jo, co bych vám tak popřál? Já bych vám popřál klid a
0: mír
1: sílu.
0: V duši. Ano, a mějte se dobře, teďka už se začínají zkracovat dny. Možná počasí už bude pochmurnější, takže byste měli doplňovat vitamíny, dejte si vždycky ginger shot na ráno.
1: Na lačno.
0: Na lačno.
1: Ať vám to pořádně spálí žaludek.
0: No, jste vitamíny různé, jo, myslete na doplňky stravy, občas se třeba jděte projít, ať máte nějaký vzduch. Uh-huh. A nevím, co dál říct.
1: Prostě. A tohle nejsou rady, my nejsme jako doktoři, takže to jako neposkytujeme žádné jako doktorské poradenství, my nejsme doktoři, takže pokud něco z toho chcete dělat, poraďte se s tím.
0: Ano, nevíme jistě, že to bude dobré, ale asi jo. Tak jo, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ahoj.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

Ty jenom opisuješ to, co vidíš venku, ale já jsem ten, který vytváří děj. Já jsem byl s těma dole, občas se tam taky vrátím, reprezentuju chudobu, proto vybrali si mě. Kikinedor, vykradneme co.

0: Fresh Radio!
1: Mi rebello da fuori, non c'è più scusa ancora.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. bezkýdek.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava.cz.
3: Přijďte si zaběhat!
4: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně, no tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat!

0: krátkej, život je short, proto ho trávím jen s tebou a se svýma boys. Žádný hajdi kolem, žádný nový bros, stačí mi ta čuza, čuzi v kapse sos.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Přijďte si zaběhat!
4: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně, no, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.

0: Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muzike.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

nejlepší old school, který znáš.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
2: Přijďte si zaběhat!
3: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně no, tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
5: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.